0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
2: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
3: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
2: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
3: Více na www.hormann.cz.
2: Herman. Jistota na celý život.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kráji zamíchej, ochotnej,
1: mňam, mňam, mňam. Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
2: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
1: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
2: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
1: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
2: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
3: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
7: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
6: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
7: Více na www.hermann.cz.
6: Hermann. Jistota na celý život.
8: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
9: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Muzika Florea a soubor Geislers Hofkomedianten vás zvou na operu současného skladatele Jana Jiráska Divadlo světla. Ponořte se s námi do příběhu umělce, který nachází světlo nejen pro divadlo, ale i svůj vlastní život. Poselství naděje zažijete v divadle Hibernia 15. září. Více na muzikaflorea.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch. Od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
5: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdamy teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 24 231 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Pěkné čtvrteční jitro 10. září. U mnoha skladatelů se ukázalo jako velké štěstí, že pocházeli z rozvětvené rodiny. Našli tak zázemí i v těžkých situacích. K tomu došlo rovněž u velké osobnosti staré hudby, kterou si připomeneme v dnešním ranním vysílání. Přeji vám příjemný poslech.

Slyšeli jsme druhou větu symfonie číslo 1 F. dur Zdeňka Fibicha. Hrála nám muzika Florea pod vedením Marka Štrincla. 7 hodin 7 minut a za chvíli o solemního píseň Eduarda Di Capui, jakoby přivolávala slunce i do Prahy. Ale jaké bude počasí přes den, to vám řeknu trochu později. Teď si vyslechneme dílo, které Eduarda Di Capui složil nejenom jako oslavu slunce, ale především oslavu slunce v tváři své milé, a tak to jistě bude zpívat i Juan Diego Flores. A také vám prozradím, kdo je onou osobností, o které se budeme v dnešním ranním vysílání bavit. Je to slavný anglický barokní skladatel Henry Purcell. Patří k těm největším skladatelům barokního období a vytvořil jedny z nejlepších vokálních skladeb v angličtině, tedy v jazyku, který prospěv takové hudby nebyl příliš stvořený. Ale přesto jeho skladby právě v angličtině zní krásně.

Dozněla píseň O sole mio Eduarda di Capui v podání Juana Diego Floresem. Slunce sice nad Prahou máme, dokonce ho dobře vidíme, ale přes den by dnes mělo být polojasno až oblačno a nejvyšší teploty by se měly pohybovat mezi 19 až 21 stupni Celsia. My se pohybujeme, ovšem ne mezi stupni, ale mezi pěknými skladbami a tak tomu následující nebude teplota, ale pěkná melodie Žaka Christofa Nodota. Zaposloucháme se do Gemánu, do první části koncertu C-dur tohoto skladatele, který nahrála Lucie Horš a také soubor The Academy of Ancient Music pod vedením Bojana Činčiče.

Slyšeli jsme hudbu Žaka Christopha Nodota, zaposlouchali jsme se do Gemánu, do první části koncertu C-dur. Solo měla Lucie Horš, dohrála půl minuty před čtvrt na osm. Za chvíli hudba z filmu Mise, tedy hudba Ennia Morriconeho, Gabrielův hoboj, a my uslyšíme jako solistu Jojomu. Ale předtím je tu ještě informace o dvou dopravních komplikacích v Praze. Jednak nehody, která se stala v Davidském tunelu, a je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru do Troji. A další komplikace nastala na výjezdu na D10, je tam hlášena nehoda a sjízdná ta část je jenom se zvýšenou opatrností.

0: Klasik Praha.
1: Mohla by dělat cokoliv, ale chce hlavně zpívat. Je vynikající koloraturní sopranistkou, skvěle píše. Na základě svého úspěšného blogu vydala knihu Nočník neohrožené ženy a je také koordinátorkou programové řady Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK pro nové generace. A k tomu je i zakladatelkou spolku Via ad Artem. Ve studiu si se mnou povídala Eva Kolková. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Wash's Aid, Ibai Chen, Collegium 1704, ukrajinský oktet Orpheus, Kata a sbor Permoník nebo Amandine Beyer. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
7: Třikrát zelená, smažák!
8: Říkej!
9: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
10: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
11: Objevte s Exim Tours novou exotickou destinaci. Kambodžu. Leďte pohodlně přímo z Prahy za autentickou Asií, působivými chrámy i tropickými plážemi. Pokud vás láká jiná exotika, v nabídce najdete Vietnam, Dominikánskou republiku, Mauritius a další destinace. Více na eximtours.cz.
12: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
13: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
0: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Slyšeli jsme hudbu Johannesa Brahmse. Benjamin Apple za doprovodu Jerdi Kurtága nám zaspíval píseň Sonntag, neděle, z pěti písní německého skladatele. Němečtí barokní skladatelé, teď nemyslím pochopitelně Johannesa Brahmse, jsou často uváděni jako velcí představitelé barokní hudby. Vedle toho bychom ale měli pamatovat i na další vynikající hudebníky po celé Evropě, ve Francii a nebo třeba v Anglii. A jedním takovým představitelem je určitě Henry Purcell, slavné jméno anglické barokní hudby. Narodil se prý 10. září roku 1659. Ale že by to bylo potvrzeno i křtem, někde i zapsáno, tak to bohužel nemáme. Ale snad to bylo právě tak. A narodil se do hudební rodiny. Otec působil jako hudebník. Ovšem zemřel, když bylo Henrymu 5 let, a naštěstí už měl také svého ochránce a tím byl jeho strýc Thomas. A Thomas se zařídil, aby byl Henry přijat jako zborista, co by malý kluk, a studoval právě v Královské kapli, kde působil předtím i jeho otec.

Slyšeli jsme ukázku z dětských her Georges Bizeta. Byl to pochod z malé svity pro orchestr s názvem Dětské hry a tento pochod nám zahrála Česká filharmonie pod vedením Zdeňka Košlera. Za 4 minuty bude 7:30 a my budeme ještě předtím poslouchat slovanský tanec z opery Králem proti své vůli Emanuela Chabriera. Ovšem k anglické hudbě se jistě dostaneme, neboť si připomínáme dnes narození anglického barokního tvůrce a to je Henry Purcell, tvůrce skvělé hudby. Ale než ji začal komponovat a prý první skladbu zkomponoval už v 9 letech, potřeboval získat dobré hudební vzdělání a naštěstí k němu měl blízko jako sborista Klučík v Královské kapli. Tam také zpíval ještě do doby, než začal mutovat. A jakmile začal mutovat, tak už pochopitelně zpívat ty krásné, dalo by se říci, andělské zpěvy nemohl a začal pomáhat staviteli varhan Johnu Hingstonovi. A kromě toho, že mu pomáhal, tak pochopitelně na varhany hrál a hrál čím dál tím lépe, až ve 20 letech získal prestižní postavení varhaníka ve Westminsterském panství.

0: Dozněl slovanský tanec z opery Králem proti své vůli Emanuela Chabriera. Hrál symfonický orchestr Polského národního rozhlasu pod vedením Richarda Heymana. My už máme 3 minuty po 7:30, čtvrtek 10. září a připomínáme si slavného anglického skladatele Henryho Persla, který se 10. září, ovšem v roce 1659, narodil a jak jste slyšeli, byl skvělým hráčem na varhany a zde se opravím, získal místo, prestižní místo varhaníka ve Westminsterském opatství a byl tím pádem schopen také komponovat mnoho skladeb právě pro klávesové nástroje, nejenom pro varhany. Ovšem sám byl všestranný v komponování, nejenom, že komponoval instrumentální díla, ale také scénickou hudbu, opery, velké množství duchovní hudby a také vokální hudby. Mimo jiné složil i mnoho ód pro královské příležitosti a mezi nimi určitě dominují i korunovace krále Jakuba II. A nebo oslavy narozenin královny Marie. My si za chvíli vyslechneme alespoň část z jeho opery The Fairy Queen, Královna Víl, ale jeho nejslavnější operou je Dido a Aeneas, kterou složil ve svých 29 letech, tedy jen 7 let před svou smrtí. Je to neuvěřitelné, složil za svůj krátký 36-letý život opravdu neuvěřitelné množství hudby. A krásné. A o tom se teď přesvědčíme díky Freiburskému baroknímu orchestru pod vedením Thomase Hengelbrocka.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Slyšeli jsme ukázku z díla Henryho Persla, o kterém jsme se dnes v ranním vysílání bavili. Byla to opera The Fairy Queen, z níž zaznělo několik ukázek. Hrál je Freiburský barokní orchestr pod taktovkou Tomase Hengelbrocka. Dohrál 3 minuty před 8:15. Nás nyní potěší melodie Antonína Dvořáka, kterou zahraje Talichovo kvarteto, přestože jde o písňový cyklus cigánské melodie. Zaposloucháme se do úpravy jedné z nich. Dejte klec jestřábu právě pro kvarteto.

0: Slyšeli jsme ukázku z díla Antonína Dvořáka z písňového cyklu píseň Dejte klec jestřábu v úpravě pro smyčcové kvarteto. A jedno z těch skvělých nám také tuto melodii zahrálo Talichovo kvarteto. 7:44 a za chvíli hudba dalšího našeho skvělého skladatele. A tím je František Ignác Antonín Tůma. Soubor Čekansámbl Barok pod vedením Romana Válka a solisté Romana Kružíková, Zuzana Bedárová, Lucie Karafiátová, Matouš Šimko a Jiří Miroslav Procházka nám přednesou Tůmovo Vespere de Confessore.
1: Klasik Praha.
2: Dalším hostem pořadu Hudba v miléniu bude britský hornista s českými kořeny Ben Goldscheider. Mezinárodně vyhledávaný solista i komorní hráč, který propaguje skladby současných autorů pro lesní roh, a v říjnu mu vyjde nové album s hornovými koncerty Wolfganga Amadea Mozarta. Více prozradí v pořadu s premiérou v úterý 15. září od 19 hodin. K poslechu vás zve Ondřej Fischer.
1: Hudba v miléniu.
3: O klasice v 21. století.
4: Muzika Florea a soubor Geisler s Hofkomedianten vás zvou na operu současného skladatele Jana Jiráska Divadlo světla. Ponořte se s námi do příběhu umělce, který nachází světlo nejen pro divadlo, ale i svůj vlastní život. Poselství naděje zažijete v divadle Hibernia 15. září. Více na muzikaflorea.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
6: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se

0: až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Jsme Klasik Praha.

0: Slyšeli jsme hudbu Františka Ignáce Antonína Tůmy. Soubor Czech Ensemble Barok Romana Válka a solisté Romana Kružíková, Zuzana Bedárová, Lucie Karafiátová, Matouš Šimko a Jiří Miroslava Procházka nám přednesli Tůmovo Vespere de Confessore těsně před 8 hodinou. Nyní už je 8, nejvyšší čas pro první ranní zprávy Rádia Klasik Praha a za chvíli také pro další hudbu. Mexický tanec George Gershwina.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Stíhací pilot Aleš Svoboda zahajuje výcvik na první českou misi na mezinárodní kosmickou stanici ISS, včetně přípravy na pilotování kosmické lodi. Svobodu v následujících měsících čeká série výcvikových bloků v Evropě i ve Spojených státech amerických. Bude se připravovat na jednotlivé fáze mise lodi Dragon a rakety Falcon 9 společnosti SpaceX, od startu kosmické lodi s posádkou přes přiblížení a spojení s ISS až po návrat na Zemi. Mise se má uskutečnit v roce 2027. Evropská komise včera navrhla akt o dostupném bydlení, jehož cílem je pomoci členským státům Evropské unie a městům řešit dostupnost a nabídku bydlení v oblastech, které čelí největšímu tlaku. Místopředsedkyně komise Tereza Ribeirová označila dostupné bydlení za jednu z hlavních priorit současné evropské exekutivy. Návrh mimo jiné stanovuje podmínky, za kterých mohou úřady omezit krátkodobé turistické pronájmy, jako je například Airbnb. Středočeská knihovna v Kladně otevírá analogovou fotokomoru, kde si zájemci budou moci vyzkoušet tradiční postupy vyvolání fotografií od nafocené filmu až k hotovému obrázku na fotopapíře. Temná komora má sloužit začátečníkům i zkušenějším fotografům. Knihovna v ní chystá workshopy, tříměsíční fotokroužek a přibližně od října si zájemci budou moci také pronajmout. Dnes očekáváme, že nad Českou republikou bude většinou oblačno až polojasno, zejména na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 16 až 21 stupni Celsia a v 1000 metrech na horách bude kolem 13. To je ze zpráv v 8 vše. Nyní se zaposlouchejme do mexického tance George Gershwina v podání Cincinnati Pops Orchestra.
1: Jsme Klasik Praha.

Dozněl mexický tanec George Gershwina, hrál nám soubor Cincinnati Pops Orchestra pod vedením Ericha Kuncla a dohrál 6 minut po 8 hodině. Za chvíli tvorba Vojtěcha Jírovce, druhá část jeho symfonie Concertante D-dur. Hrát nám budou hráči souboru London Mozart Players pod taktovkou Howarda Griffice a solisty budou Michael Foyle, Emily Sun a Rosalind Ventris. Ale to bude až za chvíli. Předtím tu mám informace o dopravních nehodách, které komplikují průjezdnost Prahou. A také výjezd z Prahy na D10. I tam je hlášena dopravní nehoda. Když se vrátíme do Prahy, přímo do města, tak v Davidském tunelu na Praze 6 ve směru na Troju je neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli dopravní nehodě hlášen. Další ohláška se týkala Modřanské ulice. Také kvůli dopravní nehodě zpomalíte. Stejně tak i na Barandovském mostě, a to ve směru na Smíchov.

0: Dozněla hudba Vojtěcha Jírovce. My se zaposlouchali do druhé části jeho symfonie Koncertante D-dur. Hrál nám soubor London Mozart Players pod vedením Howarda Griffithse a hudbu českého skladatele období klasicismu, který se prosadil i v zahraničí. Tak tu hráli i vynikající soulisté Michael Foyle, Emily Sun a Rosalind Ventris. Je 8:45 a nás nyní čeká hudba Gustava Holsta. Finále, čtvrtá věta St. Paul's Suite. Uslyšíme ji v podání souboru London Concertante Chamber Ensemble.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Dozněla ukázka ze St. Paul's Youth Gustava Holsta. V finále nám zahrál soubor London Concertante Chamber Ensemble. My se v 8 hodin a 18 minut přesuneme nyní k dílu Giacoma Meyerbeera a poslechneme si árii z prvního dějství opery Igenoti. Zpívat nám bude William Powers a doprovázet symfonický orchestr Slovenského rozhlasu pod vedením Denise Berga.
1: Oh, bien, divinité.

0: Klasik Praha.
1: Víte, že dílo Antonia Vivaldiho ještě na počátku 20. století leželo ladem? Cestu k uším moderního posluchače otevřel až nevídaný objev před 100 lety. V pořadu Spektrum hudby uslyšíte i to, jak napínavé bylo Vivaldiho hudbu zachránit. V sobotní premiéře druhého dílu Spektra hudby v 18 hodin se na vás těší Filip Sichra.
2: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
3: Zaspívejte si spolu s námi Orfovu kantátu Carmína Burana. Pražský filharmonický sbor pořádá 13. října v Rudolfínu Sing Along koncert Cantiamo. Jehož se můžete aktivně zúčastnit i vy. Vstupenky na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem sboru je skupina ČES.
4: S tímhle šrotem to v životě nedodělám!
5: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
4: Mají i pořádný stroje?
5: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
6: Nová exotika je tady. S cestovní kanceláří Fisher můžete nově letět přímým letem z Prahy do Kambodže. Čekají vás působivé chrámy, autentická atmosféra Asie i tropické pláže. Za exotikou můžete také do Vietnamu, Keni, na Maledivy a do dalších koutů světa. Více na fisher.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Dozněla sonáta pro housle a basso continuo Pietra Helendala. My slyšeli, jak ji hraje Monika Haggett a Tom Koopman. 5 minut před 8:30 se najednou, i když máme už září, u nás na rádiu Klasik Praha rozhostí letní noc nad řekou. A jistě chápete, že jde o skladbu, je to skladba Friederika Delia a nám ji zahraje soubor Academy of St. Martin in the Fields pod taktovkou Nevila Merinera.

Slyšeli jsme Letní noc nad řekou Friderika Delia. Hrál soubor Academy of St. Martin in the Fields pod taktovkou Nevilla Marinera a dohrál minutu po půl deváté. Nyní se zaposloucháme do slavné árie Figara z lazebníka sevilského Joaquina Rossiniho. Zpívat nám ji bude Ivan Kusněr a doprovázet orchestr Národního divadla v Praze pod taktovkou Jana Šticha.

0: To byl velký potlesk pro skvělou árii, árii Figara ve výborném podání Ivana Kusněra. Slyšeli jsme část z opery Lazebník sevilský Joaquina Rossiniho, nejenom v podání Ivana Kusněra, ale také orchestru Národního divadla v Praze pod taktovkou Jana Šticha. 6 minut po 8:30 se vydáváme za tvorbou instrumentální hudbou Roberta Schumanna. Zazní s kritikou oceňovaného alba Movements z roku 2024 amerického klavíriste Georgea Lee v jeho podání arabeska C-dur Roberta Schumanna.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Slyšeli jsme hudbu Roberta Schumana, byla to arabeska C-dur v podání vynikajícího amerického klavíristy George Lee. Nyní 9:45 zazní malá noční hudba a nemáme 9:45 dopoledne. Přesto hudba Wolfganga Amadea Mozarta, ta se dá poslouchat nejenom večer, i když jde o serenádu, ale celý den. Hrát nám bude Pražský komorní orchestr pod vedením Charlesa McCarrase a bude to třetí část.

Muzika Florea a soubor Geisler's Hofkomedianten vás zvou na operu současného skladatele Jana Jiráska Divadlo světla. Ponořte se s námi do příběhu umělce, který nachází světlo nejen pro divadlo, ale i svůj vlastní život.

0: soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
5: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
6: Tohle je Klasik Praha.

To zněl pochode číslo 1 D-dur ze slavnostních vojenských pochodů Edvarda Elgára. Hrál symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod taktovkou Adriana Lípra a dohrál 5 minut před 9. A to značí, že stále ještě v ranním vysílání můžeme společně poslouchat pěkné skladby, respektive už jen jednu. A to bude od Hans-Jürgera Schellenbergera s jeho vynikajícím solovým hobojem. Třetí část koncertu D-dur pro hoboj a malý orchestr Richarda Strause. Doprovázet budou skvělého solistu berlínští filharmonikové pod taktovkou Jamesa Levina.

0: Doznělo solo Hans-Jürga Schellenbergera ve třetí části koncertu D-dur pro hoboj a malý orchestr Richarda Strause. Hráli berlínští filharmonikové pod taktovkou Jamese Levina, kteří doprovázeli solistu, o kterém jsem hovořil. Nyní už se blížíme k 9:00 a také k dopolednímu vysílání Ondřeje Fischera. Filip Sichra se tedy s vámi loučí a těší se na vás opět zítra mezi 7:00 a 9:00.
1: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Hezké čtvrteční dopoledne, milí posluchači a posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Je 10. září, necelých 7 minut po 9. Svátek dnes slaví Irma a od mikrofonu z našeho studia na Pražském Smíchově vás zdraví Ondřej Fischer. Zahájili jsme náš dopolední program teď hudbou Bohuslava Martinů, ukázka z oceňovaného alba, které vyšlo v loňském roce u Suprafonu a které natočil Pavel Haas Kvartet, mezinárodně renomovaný soubor, který natočil několik smyšcových kvartetů Bohuslava Martinů na toto album. Oceněné i řadou mezinárodních ocenění, včetně International Classical Music Award nebo Diapason d'Or. No a my jsme teď poslouchali energickou třetí větu z Martinů kvartetu číslo 2, už více než 100 let staré skladby, kterou Martinů napsal v roce 1925 v Paříži. Co nás v této hodině čeká? Tak před 10. hodinou uslyšíme ještě další autory 20. století, třeba Barbara Schönberga, Chačaturiana nebo Šostakoviče, ale dojde i na hudbu starší, třeba barokního skladatele Henryho Persla, také Vítězslava Nováka, Antonia Salieriho a další, samozřejmě v podání vynikajících interpretů. Mezi nimiž nebudou chybět například Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu, také Brněnská filharmonie, Skotský národní orchestr a celá řada dalších. Teď nám zaspívá kontratenorista Jakub Josef Orlínský, tady na frekvenci 98,7. Bude to barokní árie od Francesca Cavalliho, která se jmenuje Incomprehensible Nume.

byla hudba Francesca Cavalliho, slavného benátského varhaníka a skladatele, dnes proslulého především svými operami. No a toto byla arie z jedné z nich, z jeho 30. opery nazvané Pompeo Magno, Pompeus Veliký, na námět ze starořímské historie. A to byla arie titulní postavy Incomprehensibil Numen, kterou nám teď zpíval kontratenorista Jakub Josef Orlínský, doprovázený souborem Il Pomodoro. Máte-li rádi barokní hudbu, tak krásným barokním koncertem bude už zítra 11. září začínat 25. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa muzika. Bude to zítra v pátek 11.9. v Liberci v divadle FX Sheldy od 19 hodin a zaspívá tam uznávaná sopranistka Roberta Mameli, která patří k skvělým interpretům barokní hudby. Doprovodí ji neméně špičkový tuzemský ansámbl Collegium Marianum. No a na programu bude třeba hudba Georga Friedricha Händla, Antonia Vivaldiho a také instrumentální skladby Johana Friedricha Fasche. Tak to bude zítřejší zahajovací koncert festivalu Lípa muzika v Liberci v duchu barokní hudby. No a my pokračujeme teď v našem dopoledním programu hudbou Aloise Háby, kterého má asi většina lidí spojeného s mikrointervaly a čtvrttónovou hudbou. Ovšem Alois Hába psal i pro běžný půltónový klavír. My si teď poslechneme jednu z jeho raných skladeb, která se jmenuje tedy Sonáta pro klavír Esmol. Je to skladba z roku 1914 a její druhou část Scherzo nám zahraje pianista dlouhodobě se Hábovi věnující Miroslav Beinhauer.

Na rádiu Klasik Praha nám teď hrál pianista Miroslav Beinhauer, který natočil kompletní dílo Aloise Háby pro běžný klavír na oceňované album vydané loni u Suprafonu. Z něj pocházela také tato ukázka, byla to druhá část skerco z Hábovy sonáty pro klavír S-moll, která tedy patří k Hábovým raným dílům. No a Miroslav Beinhauer je také jediným hráčem, který ovládá Hábův speciální nástroj šestinotónové harmonium. Na něm bude hrát tady v Praze v listopadu ve čtvrtek 12.11. v Doxu na koncertě s názvem Zásadní šestinotóny 2. Tak pokud chcete Miroslava Beinhauera slyšet hrát na tento pozoruhodný nástroj naživo, tak letos v listopadu v Doxu k tomu bude příležitost. No a my pokračujeme teď hudbou Dmitrije Šostakoviče. Bude to ovšem ku podivu hudba filmová. Romantické téma, které Šostakovič složil pro film s názvem Střeček z 50. let minulého století. Na nahrávce bude účinkovat houslista Nemanja Radulovič a doprovodí ho německý komorní orchestr Berlín.

0: Klasik Praha.
1: Komunistický režim nemilosrdně trestal všechny, kdo s jeho bezprávími nesouhlasili. A týkalo se to i hudebních skladatelů. Skladby čtyř z nich, Kabeláče, Hanuše, Slavického a Klusáka, nám v dalším dílu pořadu Švédský stůl zahrají hoboista Vilém Veverka a klavírista Daniel Wiesner. Na setkání v neděli od 19 hodin se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule. Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
3: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
4: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně!
5: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
4: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
5: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
4: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
5: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
9: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
8: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hormann.cz.
9: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
8: Přece Hermann.
9: Hermann. Jistota na celý život.
10: Faktury, faktury, faktury.
11: Trápí vás faktoring?
10: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
11: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
10: Acema jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
11: Acema pokryje jakékoliv financování.
10: No tak to beru.
11: Acema. Jde to i bez banky.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Je 9:30 a toto byla hudba Antonia Salieriho vlivem divadla a filmu, bohužel často negativně vnímaného skladatele, který ovšem ve své době patřil k nejuznávanějším autorům, no a toto byla předehra k jeho komické opeře Andílek a neb Svatba pro pomluvu, kterou nám teď zahráli slovenští rozhlasoví symfonikové. Následuje hudba Vítězslava Nováka, která nás zavede na Moravu. Brněnská filharmonie nám bude hrát část z Novákovy Slovácké svity a bude to část pojmenovaná za Milovaní, v níž skladatel mimo jiné využil také nápěv lidové písně Voděnka studená.

Tak to byla lyrická hudba Vítězslava Nováka, inspirovaná folklorem, část nazvaná Zamilovaní z Novákovy takzvané Slovácké svity. Hudbu inspirovanou Moravou nám také hráli moravští interpreti, konkrétně Brněnská filharmonie. A dále zazní část ze sonáty číslo 2 anglického barokního skladatele Henryho Persla, bude nám hrát trumpetistka Alison Balsam a poté ještě třeba část z Chačaturianova baletu Spartacus, také hudba Američana Samuela Barbara a nebo skladatele Arnolda Schönberga, část z Schönbergovy romantické skladby Zjasněná noc. To vše vám nabídneme tady na Klasik Praha ještě před 10. hodinou.

Na Klasik Praha teď zaznělo toto lyrické adagio z baletu Spartacus, který na námět ze starořímské historie napsal skladatel Aram Chačaturian. Je to jedno z jeho nejpopulárnějších děl. No

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Lukáš Vondráček, Collegium Marianum, Ensemble Tonus, Schola Gregoriana Pragensis, Stefan Veselka nebo Český filharmonický sbor Brno. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Vstupenky na www.shf.cz.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
6: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4R.

0: Letech. Od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je Nová zelená úsporám.
1: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 24 231 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Krátce před 10. hodinou na rádiu Klasik Praha v dopoledním vysílání dozněla část z Schönbergova smyčcového sextetu s názvem Zjasněná noc, romantická kompozice, kterou tedy Schönberg napsal ještě předtím, než se začal věnovat atonální hudbě. No a druhou část této skladby nám zahrál příležitostný soubor Lípa muzika sextet, tvořený tedy mezinárodním obsazením hráčů na smyčcové nástroje, který tuto Schönbergovu skladbu provedl před 7 lety na jednom z koncertů festivalu Lípa muzika. No a tento festival už po 25. začne zase zítra. Další ročník festivalu bude probíhat od 11. září do 2. listopadu. Jeho sjednocujícím tématem tentokrát bude žena. Představí řadu vynikajících ženských interpretek, ale také třeba tvorbu ženských skladatelek. No a jeho kompletní program najdete na webových stránkách lipamuzika.cz. My budeme v našem programu tady v dopoledním vysílání pokračovat za malý okamžik hudbou polského skladatele a klavírního virtuóza, který po první světové válce krátce byl dokonce i polským premiérem, jmenoval se Ignacy Jan Paderewski. A my uslyšíme druhou větu z jeho klavírního koncertu A-moll. Bude to nahrávka, kde se jako solista představí klavírista Igor Lipinský a doprovodí ho americké těleso Buffalo Philharmonic.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

10 minut po desáté slyšeli jsme hudbu polského skladatele jménem Ignacy Jan Paderewski, druhou větu z klavírního koncertu A-moll. Na piano hrál solista Igor Lipinski a doprovodil ho orchestr Buffalo Philharmonic. Vynikajícího polského pianistu můžete slyšet teď v září třeba také na festivalu Dvořákova Praha. Bude to klavírista Rafal Blechač, mimo jiné vítěz Chopinovy soutěže od vítězství Christiana Zimmermana v 70. letech první polský, který vystoupí tady v Praze v Rudolfinu ve Dvořákově síni 21.9. Zahraje samozřejmě Chopina, čtyři mazurky, sonátu číslo 2 a skerco číslo 1, ale také Bacha nebo Beethovena. No a my v našem dopoledním programu teď pokračujeme Mozartem, předehra k opeře Don Giovanni, neodmyslitelně spojené právě tady s Prahou, zazní v interpretaci Pražského komorního orchestru.

Předehru k Mozartově opeře Don Giovanni jsme poslouchali v podání Pražského komorního orchestru. Je to opera, která měla premiéru, jak známo, tady v Praze v dnešním Stavovském divadle. No a my pokračujeme teď hudbou filmovou. Danny Elfman, skladatel, který je spojen zejména s režisérem Timem Burtonem, a my uslyšíme ponuré téma, které zkomponoval pro Burtonovu adaptaci komiksu o Batmanovi z roku 1989.

0: Klasik Praha.
1: Každé léto od června do září se v Highland Parku v Illinois, kousek severně od Chicaga, koná Ravinia Festival, nejstarší venkovní hudební festival v celé Severní Americe, který nabízí pestrou škálu koncertů od klasické hudby přes jazz, pop i rock. Více prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: Cířím vejvodou po světových hudebních síních. Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kráji zamíchej.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
4: Třikrát zelená, smažák!
5: Říkej!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
8: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
7: Mají i pořádný stroje?
8: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
12: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
11: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
12: Více na www.hormann.cz.
11: Herman, jistota na celý život.
13: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
14: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Ladíte Klasik Praha.

Jsou 3:30, toto byla třetí věta z klavírního koncertu a-moll Edvarda Grieha, slavného díla, které je skladatelovým jediným klavírním koncertem. My jsme teď tuto třetí větu využívající i prvky norských lidových tanců poslouchali z nahrávky německo-japonské pianistky jménem Alice Sara Ott, doprovázeli symfonický orchestr Bavorského rozhlasu. Klavírní tvorbě se ještě budeme věnovat za pár minut. Dva skvělí pianisté nám třeba společně zahrají Schuberta, ale ještě předtím je tady píseň Karom Joben, kterou si poslechneme v podání Luciana Pavarottiho, jistě sami poznáte jeho nezaměnitelný hlas. No a na nahrávce ho bude doprovázet těleso Filharmonia Orchestra.

Slavnou píseň je Caro Ben, kterou napsal buď Tomaso nebo Giuseppe Giordani, o tom se dosud vedou spory. Každopádně tuto známou melodii nám zaspíval tenorista Luciano Pavarotti, doprovázený tělesem Filharmonia Orchestra. No a dále si zaposloucháme do nahrávky dvou světových pianistů. Jedním z nich je Francouz Bertrand Chamaillou a tím druhým Nor Life Uwe Ansnes. A loni vydali album, kde společně natočili skladby France Schuberta pro čtyřruční klavír. Jedna z nich, Fantazie pro čtyřruční klavír, F moll, je skladba z posledního roku Schubertova života a existuje řada nahrávek této skladby ve spolupráci různých slavných pianistů. Tak my uslyšíme teď Bertranda Chamaillou a Leifa Uwe Ansnese hrát závěrečnou část této Schubertovy skladby Finále.

Takovýmto smutným závěrem zakončil Franz Schubert svou fantazii pro čtyřruční klavír F-moll, ze které nám teď závěrečnou část hráli pianisté Bertrand Chamaillou a Leif-Uwe Andsnes, kteří spojili síly na loni vydané nahrávce Schubertových skladeb pro čtyřruční klavír. Dále tu máme Dvořákovu komorní hudbu, bude to část z cyklu Cypřiše, část nazvaná Kol domu se teď potácím, kterou si poslechneme v podání Panochova kvarteta. Dvořákův cyklus Cypřiše je samozřejmě původně zpívaný, pak ho skladatel upravil i do této instrumentální podoby, ale kdybyste chtěli cyklus Cypřiše v této úpravě pro smyčcové kvarteto slyšet naživo, tak výběr z něj zazní třeba na koncertě zítra 11.9. v Anežském klášteře v rámci festivalu Dvořákova Praha. Bude to koncert, kde bude účinkovat mezzosopranistka Magdalena Kožená, rezidenční umělkyně festivalu, spolu s ní kvarteto českých filharmoniků, také Andrea Rysová na flétnu, Jan Mach na klarinet a Karel Košárek na klavír. A kromě Dvořáka ještě bude na programu i Ravel nebo Chausson. No a my po této nahrávce Panochova kvarteta ještě dále budeme poslouchat Gershwina nebo třeba barokní hudbu. To vše už brzy tady na Rádiu Klasik Praha.

0: Klasik Praha.
1: Světoznámý český hudební skladatel, dirigent a profesor, jeden z největších hudebních géniů lidských dějin, Antonín Dvořák. 185. výročí jeho narození si letos připomíná celý hudební svět. I my se budeme věnovat tomuto milovníkovi lokomotiv a holubů. V dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.

0: Koperník. 800 103 300 800 103 300. Profi voda, s tou se
1: nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
8: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Na Klasik Praha jsme poslouchali píseň od barokní autorky jménem Barbara Strozzi, zpěvačky a skladatelky, která si své písně psala sama pro sebe a ve své době patřila dokonce k tiskem nejvydávanějším autorům v Benátkách. No a toto byla píseň Udite Amanty, kterou nám zaspívala Magdalena Kožená za doprovodu souboru Private Musique. Magdalena Kožená se samozřejmě barokní hudbě věnuje od počátků své kariéry a tady v Praze na festivalu Dvořákova Praha se také představí v barokním repertoáru, co by rezidenční umělkyně. Bude to příští týden v Rudolfinu 16.9. od 20 hodin. Magdalena Kožená tam vystoupí spolu s dirigentem Andreou Markonem a komorním orchestrem České filharmonie a na programu bude Handel a Vivaldi. No a my před 11. hodinou ještě uslyšíme píseň z Gershwinovy opery Porgy a Bess. Je to píseň, kterou v opeře zpívá záporná postava, drogový dealer Sporting Life a píseň se jmenuje It Ain't Necessarily So, neboli Není tomu nezbytně tak. My ji uslyšíme v instrumentální podobě, kterou nám zahrají dva američtí hudebníci, respektive izraelsko-americký houslista Isaac Perlman a klavírista Samuel Sanders.

7 minut po 11. na Klasik Praha zazněla teď slavná Toreadorova árie z Bizetovy opery Carmen. Solo zpíval v roli Toreadora Escamilla basista Samuel Raimi, údajně nejnahrávanější basista historie, kterého na této nahrávce doprovodila londýnská filharmonie pod taktovkou dirigenta Julia Rudla. No a Carmen samozřejmě je stálicí mnoha scén, včetně třeba Národního divadla, kam si na tuto Bizetovu operu můžete zajít v nejbližším termínu v pátek 18. září od 19 hodin a pak také v řadě termínů v říjnu a také v příštím roce. Nás dále čeká slavná skladba Ludwiga van Beethovena, Bagatela a mol pro Elišku, kterou nám zahraje pianista Josef Hála. A pak třeba ještě také uslyšíte úryvek z jednoho z Bachových braniborských koncertů, filmovou hudbu Baroko Debussyho. Zkrátka jako obvykle pestrý hudební program v podání špičkových interpretů.

Posloucháte Rádio Klasik Praha, teď je 11:15 a toto byla hudba Johanna Sebastiana Bacha. Poslouchali jsme první část z autorova Braniborského koncertu číslo 3 G-dur, tedy části cyklu, který patří k vrcholům barokní instrumentální hudby. No a na dobové nástroje nám hráli členové souboru Muzika Antiqua Köln. Pokud máte rádi německé baroko a chtěli byste slyšet naživo skladby Georga Filipa Telemana nebo Georga Friedricha Händla, tak příležitost bude třeba také dnes v Ostravě v rámci Svatováclavského hudebního festivalu, kde tedy vystoupí soubor Li Inconiti a zahraje tam právě Telemanovi a Händlovi skladby. Bude to ve Staré Bělé v Husově sboru od 18 hodin a více informací najdete na webových stránkách shf.cz. No a my pokračujeme filmovou hudbou. Skladatel Michel Legrand a téma, které zkomponoval pro film s názvem Léto roku 1942. Na housle hraje Reno Capison a doprovází ho Bruselská filharmonie.

0: Klasik Praha.
1: Dalším hostem pořadu Hudba v miléniu bude britský hornista s českými kořeny Ben Goldscheider. Mezinárodně vyhledávaný solista i komorní hráč, který propaguje skladby současných autorů pro lesní roh, a v říjnu mu vyjde nové album s hornovými koncerty Wolfganga Amadea Mozarta. Více prozradí v pořadu s premiérou v úterý 15. září od 19 hodin. K poslechu vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ladíte Klasik Praha.

Je minuta po půl dvanácté, posloucháte Radio Klasik Praha a právě dozněla hudba Claude Debussyho. Slyšeli jsme část nazvanou Rozhovor větru s mořem z Debussyho cyklu Moře, který tedy tvoří tři symfonické fresky. No a na nahrávce účinkoval orchestr Staatskapelle Berlin pod taktovkou svého dlouholetého šéfdirigenta Daniela Barenboima. Dále nás čeká žertovná barokní skladba arie nad Čakonou o Vecozeta, kterou nám zahraje soubor L'Arpeggiata a zaspívají v duetu basista João Fernandes a tenorista Zachary Wilder.

Slyšeli jsme hrát pianistu Jana Schulmeistra, mladého hráče, který letos slaví teprve 20. narozeniny, ale už je velice úspěšný. Loni u Suprafonu vydal album, které bylo dokonce oceněno cenou časopisu BBC. My jsme teď právě z této nahrávky poslouchali ukázku. Byla to hudba Alexandra Scriabina, první z pěti preludií opus 16 Andante Hádur, což je hudba, kterou Scriabin napsal, když pobýval v Paříži v 90. letech 19. století a je do značné míry ovlivněna impresionismem. Teď nás čeká Šostakovičův houslový koncert číslo 1, což je samozřejmě velice populární a energické dílo, které před pár dny zaznělo třeba i na Dvořákově Praze v podání Josefa Špačka. My teď uslyšíme nahrávku jiného českého houslisty. Bude to Daniel Matejča, který natočil Šostakovičův koncert na album vydané také v loňském roce u Suprafonu se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a pod taktovkou dirigenta Tomáše Netopila.

0: Island Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs na Zafidu za ty nejlepší ceny.
3: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Posloucháte Klasik Praha.

Na Klasik Praha jsme teď slyšeli neobvyklý solový nástroj Brumly, pro kterou napsal hned několik koncertů klasicistní skladatel jménem Johann Georg Albrechtsberger. My jsme poslouchali teď první část z toho nejznámějšího z nich, z koncertu pro Brumly, mandoru a orchestr. Na Brumly hrál Fritz Mayer, na mandoru Dieter Kirsch a spolu s nimi Mnichovský komorní orchestr. No a před 12. hodinou teď ještě část z Mendelssohnovy druhé symfonie, díla na pomezí symfonie a kantáty, které má podtitul Chvalospěv. Závěrečný sbor z této skladby si poslechneme v podání tělesa The Philharmonia Orchestra a přidruženého sboru a dirigovat bude Walter Weller.

0: Je krátce před 12. hodinou a dopolední vysílání Rádia Klasik Praha dnes 10. září završila tato hudba Felixe Mendelsona, závěrečný sbor z jeho symfonie číslo 2 B-dur, přezdívané Chvalospěv, tedy vokální symfonie na pomezí symfonie a kantáty. Na nahrávce účinkoval orchestr Philharmonia Orchestra pod vedením dirigenta Voltra Wellera a také přidružený sbor Philharmonia Chorus. Od mikrofonu Rádia Klasik Praha se s vámi pro dnešek loučí Ondřej Fischer. Naše odpolední vysílání za chvíli začne jedním z Mozartových houslových koncertů, pak také rubrika Novinka týdne, Telemann, Saint-Saëns, Holst, Ravel nebo filmová hudba. To vše pro vás máme připraveno už brzy na frekvenci 98,7.
1: Tohle je Klasik Praha.

0: Houslista Giuliano Carmignola a orchestra Mozart s dirigentem Claudiem Abbádem zahráli závěrečné rondo z houslového koncertu D-dur číslo 2 od Wolfganga Amadea Mozarta. A touto hudbou také otevřeli popolední vysílání na stanici Klasik Praha, kterým vás ve čtvrtek 10. září bude provázet Stanislav Předota. Teď jsou 4,5 minuty po 12. hodině a nás čeká novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Tento týden vám představujeme novinku labelu Navona Records, která vyšla na konci srpna a na níž najdeme skladby amerického současného skladatele Josepha Summera. Co je na tomto CDčku pozoruhodné a proč určitě stojí za to, abychom si ho všímali, je, že hudbu tohoto amerického autora hrají tři čeští interpreti. Patří mezi špičkové české hráče, jsou jimi hornista Radek Baborák, houslista Josef Špaček a klavírista Miroslav Sekera. Právě díky Sekerovi vlastně vzniklo toto spojení, protože Miroslav Sekera se skladatelem Summerem spolupracuje už od roku 2003 a po dobrých zkušenostech přizval ke spolupráci i své dva kolegy. Na albu, které se jmenuje Poems of Devotion, tedy básně úcty nebo oddanosti, by se dalo říci, najdeme například skladbu The Tempest Sonata, tedy sonáta bouře, která je inspirována Shakespeareovým dramatem bouře. Potom skladbu pro lesní roh, nazvanou Little Rock, tedy malá skála. A titulní cyklus Poems of Devotion, který skladatel Joseph Summer věnoval své ženě. A my si právě z tohoto díla poslechneme část, bude to druhá část.

0: Druhou část z cyklu Poems of Devotion od skladatele Josepha Summera zahráli hornista Radek Baburák, houslista Josef Špaček a klavírista Miroslav Sekera. Byla to ukázka z úplně nového CDčka labelu Nevona Records, které nedávno vyšlo a které obsahuje výhradně tvorbu Josepha Summera, tohoto amerického současného skladatele. Pokračovat teď budeme pařížským kvartetem číslo 1 od Georga Filipa Telemana. Poslechneme si pátou větu Allegro.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

Vyslechli jsme Allegro z pařížského kvartetu číslo 1 od Georga Filipa Telemana. Hráli nám na flétnu Bartolt Kajken, na housle Sigiswald Kajken, na violu da gamba Wieland Kajken a k tomuto sourozeneckému triu se ještě na čembalo přidal Gustav Leonhardt. Téma obrovské opice zvané King Kong, která se zamiluje do krásné dívky a ochraňuje ji, se poprvé na filmovém plátně objevilo v roce 1933. Potom vznikla řada různých variant, a to v různých podobách. Mezi ty nejvýznamnější patří remake toho původního snímku, který byl natočen v roce 1976. A potom ještě druhý remake toho snímku z roku 1933, který režisér Peter Jackson natočil v roce 2000. K tomuto poslednímu zatím zfilmování dramatického a romantického námětu zkomponoval hudbu James Newton Howard. My si teď poslechneme ukázku.

0: Klasik Praha.
1: Velkofilm Odyssea válcuje kina po celém světě a míří k rekordním tržbám. A my se proto v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na historické filmy. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Tímhle šrotem to v životě nedodělám.
4: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
3: Mají i pořádný stroje?
4: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně!
8: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
7: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
8: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
7: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
8: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
10: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
2: Posloucháte Klasik Praha.

závěrečnou třetí větu z egyptského klavírního koncertu od Camille Saint-Saëns, tedy z jeho koncertu číslo 5, nám zahráli klavírista Bertrand Chamayou a Orchestre National de France s dirigentem Emmanuelem Krivinem. Ještě než si teď poslechneme hudbu barokního Itala Alessandra Marcella, chtěl bych vás pozvat na koncert a představení, které se uskuteční příští týden v úterý 15. září v divadle Hibernia. Jedná se o jediné pražské uvedení původní operní inscenace Divadlo světla. Je to originální propojení opery, činohry, barokní hudby, elektroniky a moderního světelného designu. Nás jako milovníky hudby určitě bude nejvíce zajímat, jak bude barokní orchestr propojen se současnou hudbou a elektronickými prvky. Celý příběh se odehrává v Praze 18. století a sleduje chlapce, který se díky hraběti Františku Antonínu Šporkovi stane mistrem světla barokního divadla. Pod tímto projektem jsou podepsáni divadelní soubor Geislers Hof Komedianten, orchestr Musica Florea pod vedením Marka Štrincla, studenti a pedagogové DAMU. Autorem hudby k tomuto představení je Jan Jirásek. Více informací najdete buď na webových stránkách Geislers Hof Komedianten, anebo na webových stránkách souboru Musica Florea.

Flétnistka Lucie Horš a orchestr 18. století zahráli Adagio z koncertu D-moll, jehož autorem je Alessandro Marcello. Od Gustava Holsta, významného britského skladatele, si nyní neposlechneme ani žádnou část jeho cyklu Planety, ani část ze svity od svatého Pavla, ale tentokrát to bude skladba Karneval z jeho baletní svity Es-dur.

Část Karneval z baletní suity S-dur od Gustava Holsta nám zahrál Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě, který dirigoval Adrian Lieper. A teď hudbu symfonickou vyměníme za hudbu scénickou. Baritonista Simon Kinley-Side nám zaspívá árii otce Germona z opery La Traviata od Giuseppe Verdiho.

0: Árii z Verdiho opery La Traviata zaspíval baritonista Simon Keenlyside. Doprovázel orchestr Mnichovského rozhlasu, dirigoval Ulf Schirmer. A po Verdim přichází Mozart. Poslechneme si část z jeho skladby, která se jmenuje Hudební žert.
1: Věděli jste, že Radio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: KFC ti zase nabízí víc.
8: MacBooky Neo.
7: iPhony 17.
8: Laserové projektory.
7: Sluchátka Apple Beats.
8: A stovky dalších cen.
7: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
8: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
7: Podmínky na vyhrání.

0: Johnson, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Závěr, jak se na hudební žert sluší. Poslouchali jsme skladbu od Wolfganga Amadea Mozarta, hrál Pražský komorní orchestr.

orchestr, který řídil Bohdan Varchal. A teď vás zvu na procházku svátečním jitrem. Je to část ze skladby Iberia z cyklu Obrazy pro orchestr od Claude Debussyho.

0: Skladbu Sváteční jitro od Claude Debussyho zahrál San Francisco Symphony Orchestra, dirigoval Michael Tilson Thomas. Posloucháte stanici Klasik Praha, dnes je čtvrtek 10. září a za pár vteřin bude 13 hodin. To je čas pro další pravidelné zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Lanovka na Pražský Petřín, která se poprvé rozjela v létě 1891 u příležitosti jubilejní zemské výstavy, začne po dvouleté rekonstrukci znovu vozit cestující v úterý 22. září. Nové vozy vyrobila rakousko-švýcarská skupina Doppelmayr Garaventa podle návrhu českého studia Anna Marešová Designers. Jsou proti dosavadním prosklenější, nabídnou lepší výhled na město a jejich kapacita se zvýší ze 100 na 120 cestujících. Jednorázová jízdenka na lanovku zdraží ze 60 na 100 korun. Levnější bude při nákupu přes aplikaci PID Lítačka a dlouhodobé časové kupony budou pro jízdu lanovkou platné i nadále. Bezplatně budou moci dráhou jezdit děti do 15 let a seniori od 65 let. Armády zemí Severoatlantické aliance překazily sabotáž ruských ponorek, které poblíž souostroví Špicberky nacvičovaly poškozování podmořských kabelů. Operaci, při níž Rusko zkoušelo využití sofistikované vojenské techniky nezanechávající stopy, odhalily na jaře armády Spojených států, Británie a Norska, napsala agentura Reuters s odvoláním na dva nejmenované zdroje. Generální ředitelka Slovenského národního divadla Zuzana Ťapáková odložila plánovanou letošní podzimní premiéru adaptace Shakespeareova Hamleta v režii českého tvůrce Dušana D. Pařízka, který s úspěchem působí na německojazyčných scénách. Ťapáková tvrdí, že premiéru přesune do další sezóny. Pařízek však argumentuje tím, že nejbližší termín, kdy má čas, je až za 2 roky. Do té doby už má totiž domluvené projekty v jiných divadlech. Pařízek poznamenává, že Ťapáková s ním o přesunu premiéry nikdy přímo nejednala. Dodal, že generální ředitelka ani neodpověděla na jeho žádost o vysvětlení situace či o řešení finanční újmy. Její jednání vnímám jako absolutně kontraproduktivní, neslušné a především manipulativní. V mé dosavadní praxi jsem se s podobným postupem nesetkal, říká Pařízek a dodává, že to, co zažil v posledních měsících ve Slovenském národním divadle, označuje přímo za politickou objednávku a cenzuru. Počasí. Dnes většinou oblačno, výjimečně se vyskytnou slabé přeháňky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 13 stupňů Celsia. Fouká mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Večer bude tento vítr slábnout a měnit se na severovýchodní.
1: Jsme Klasik Praha.

Vyslechli jsme předehru k prvému dějství opery Mistři pěvci norimberští od Richarda Wagnera. Hrál Gewandhaus Orchestra Leipzig, dirigoval Andris Nelsons. A teď je tu fantazie C-dur zvaná Poutnická od France Schuberta a klavírista Jorge Bolet.

0: Klavírista Jorge Bolet zahrál Adagio, volnou část z fantazie C-dur, zvané Poutnická od France Schuberta. Byla to úprava klavíristy a skladatele Ference Lista a klavíristu doprovázela Londýnská filharmonie s dirigentem Georgem Scholtym. Následuje pozvánka k poslechu pořadu z archivu osobností, který bude na programu dnes večer od 19 hodin. A potom filmová hudba Vladimíra Kozmy. A to ke snímku Rabín Jákob, který byl natočen v roce 1973. Hlavní roli v tomto filmu stvárnil slavný francouzský komik Louis de Funès.
1: Klasik Praha.
2: Mým dalším hostem bude muzikoložka, která od začátku své kariéry působila v Muzeu české hudby. Dlouhou dobu se věnuje melodramu, je také zakladatelkou mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha a každoročně probíhá i mezinárodní festival koncertního programu. Věra Šustíková vám o něm řekne v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
1: Z archivu osobností.
3: Co poslouchají slavní. Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším, Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Ladíte Klasik Praha.

Houslista Renaud Capuçon a soubor Les Siècles s dirigentem Duncanem Wardem zahráli hudbu Vladimíra Kozmy k filmu Rabín Jákob. Rád bych vás nyní pozval na koncert, který se bude konat v úterý 29. září v kostele svatých Šimona a Judy. Na tomto koncertu spojí síly dva soubory, Silencium Ensemble a Czech Ensemble Barok, oba dva pod řízením dirigenta Romana Válka. Koncert nabídne zajímavou dramaturgii, protože staví k sobě, vedle sebe nebo proti sobě, to musíme zjistit až jako posluchači, hudbu Adama Václava Michny z Otradovic a italských barokních mistrů Claudia Monteverdiho a Girolama Frescobaldiho. My známe Michnu samozřejmě především jako autora půvabných písniček, ale Michna byl také naskušený v Itálii, kde hudbu těchto skladatelů poznal a v mnohých dílech se jí nechal inspirovat. Na koncertu tedy zazní jedna z Michnových mší. Více informací o tomto koncertu, jakož i možnost online zakoupit vstupenku, najdete na webových stránkach www.fok.cz.

Tenorista Petr Nekoranec zaspíval árii Romea ze druhého dějství opery Romeo a Julie od Charlese Gounoda. Doprovázela Česká filharmonie, dirigoval Christopher Franklin. Od Johanna Sebastiana Bacha teď zazní Vivace, prvá věta z jeho houslového koncertu D-moll. Hrát budou dvě vynikající solistky, Anne-Sophie Mutter a Nancy Zout.

Anne Sophie Mutter a Nancy Zou zahráli prvou část z koncertu D-moll od Johanna Sebastiana Bacha. Doprovázel soubor Mutters Virtuosi, který řídil Mahan Esfahani. A teď tu je Tiburtina Ensemble a skladatel Michal Nejtek. Poslechneme si píseň Tanz Salus, tanz, kterou Nejtek zkomponoval na text starých okcitánských trubadůrek.

Vokální soubor Tiburtina Ensemble zaspíval z hudebnění Michala Nejtka, z hudebnění staré okcitánské poezie, z tvorby tehdejších trubadůrek. Vyslechli jsme píseň Tanc Saluc. A teď tu je irská lidová, kterou zaranžoval Fritz Kreisler. Píseň Londonderry Air si poslechneme v úpravě pro housle, violončelo a klavír.

0: Houslistka Nicola Benedetti, violončelista Shecko Kane-Mason a klavírista Benjamin Grosvenor se sešli při nahrávání tradicionálu Londonderry Air. Autorem této úpravy je Fritz Kreisler. Edvard Hagerup Grieg, skvělý norský skladatel, a teď si poslechneme jeho dva norské tance, konkrétně ten první z nich.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Mezinárodní festival staré a duchovní hudby v České republice zve na výjimečné koncerty světových interpretů. Objevte krásu hudby napříč staletími v jedinečné atmosféře chrámů i koncertních sálů. Svatováclavský hudební festival od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
4: Zaspívejte si spolu s námi Orfovu kantátu Carmína Burana. Pražský filharmonický sbor pořádá 13. října v Rudolfínu

0: Tyjo,
1: Luboši, ty jo, nebyl, ho, nic ti neudělal.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. autojarov.cz.
5: Jsme Klasik Praha.

To byl anglický komorní orchestr s dirigentem Okem Kamu, hráčka na zobcovou flétnu Michala Petry a jeden z norských tanců od Edvarda Gerupa Griega. Autorem následující kompozice je kontrabasista a skladatel Charles Mingus. Tento jazzový velikán v roce 1959 napsal skladbu Goodbye Pork Pie Hat a my si ji teď poslechneme v úpravě pro smyčcové kvarteto.

0: Skladbu Goodbye Pork Pie Hat od Charlesa Mingase zahrál Quatuor Eben. Po tomto jazzovém standardu nás teď čeká symfonie číslo 2 Věk úzkosti od Leonarda Bernsteina. Poslechneme si 20. část z této symfonie, která má název The Mask, Maska.
1: Tohle je Klasik Praha.

část nazvaná Maska ze symfonie číslo 2 Věk úzkosti od Leonarda Bernsteina zazněla v nahrávce Orchestru Národní akademie svaté Cecílie s dirigentem Antoniem Papánem. Klavírního sóla se ujala Beatrice Rana. A je tu Vítězslava Kaprálová, skvělá česká skladatelka a dirigentka. Poslechneme si druhou větu z její suity rustiky, tedy venkovské suity. Hrát bude Symfonický orchestr Českého rozhlasu s dirigentem Markem Ivanovičem.

Ve druhé větě venkovské suity od Vítězslavy Kaprálové zazníly také názvuky lidového tance Furiant. Nám tuto větu teď zahrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou dirigenta Marka Ivanoviče. Francouz Darius Milhaud je autorem následující skladby. Je z jeho suity Scaramouche, to znamená, je to hudba, která je ovlivněna starou italskou komedií dell'arte. A my si poslechneme třetí větu, která se jmenuje Brasileira.

Část Brazileira ze svity Skaramuš od Daria Mioda zahrál symfonický orchestr Berlínského rozhlasu s dirigentem Vladimírem Jurovským. A samozřejmě významnou roli v této nahrávce měl také saxofonista Johannes Ernst. V roce 1972 na olympiádě v Mnichově se stala tragédie, kdy teroristická organizace Černé září zaútočila na izraelské sportovce, z nichž někteří tento útok nepřežili. Tímto filmem se inspiroval touto událostí se inspiroval film Stevena Spielberga z roku 2005, který se jmenuje Mnichov. Hudbu k tomuto filmu napsal osvědčený skladatel John Williams a nám teď část z ní zahrají filharmonici města Prahy. Bude to část Prayer for Peace, tedy modlitba za mír.

0: Klasik Praha.
1: Světoznámý český hudební skladatel, dirigent a profesor, jeden z největších hudebních géniů lidských dějin, Antonín Dvořák. 185. výročí jeho narození si letos připomíná celý hudební svět. I my se budeme věnovat tomuto milovníkovi lokomotiv a holubů. V dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. autojarov.cz.
2: Tohle je Klasik Praha.

0: Poslouchali jsme hudbu italského barokního mistra Pietra Antonia Locatelliho. Část z jeho koncerta Grossa D-dur nám zahrál soubor Barocco Sempre Giovane, který řídil Josef Krečmer.
1: Sponzorem pořadu je nakladatelství Vyšehrad. Přinášíme knihy, které vás zvou k osobnímu rozhovoru se světem.
0: Vítám vás u rubriky Knižní novinky, která představuje nové tituly z nakladatelství Vyšehrad. Tentokrát vám chceme představit knihu Blanky Rozkošné s názvem Synagogy na Moravě. Synagogy jsou na první pohled nenápadné stavby, často ukryté v menších městech nebo stranou hlavních turistických tras, ale nesou v sobě příběhy. Právě představovaná kniha Synagogy na Moravě tyto příběhy představuje, přibližuje nám lidi, kteří v nich žili, a také představuje architektonickou podobu těchto synagog. Jedná se o knihu, která se zabývá také příběhy, jak vznikaly místní židovské obce, jak se jejich osudy proměňovaly v čase a jaké významné osobnosti s nimi byly spojené. Každá památka tak ožívá konkrétními lidskými příběhy. Autorka Blanka Rozkošná se dlouhodobě věnuje židovským památkám a její kniha není jenom ohlédnutím za historií a představením aktuálního stavu těchto výjimečných památek, ale velice dobře poslouží také jako praktický průvodce a inspirace k výletům. Takže pokud máte zájem, neopomeňte knihu Synagogy na Moravě od Blanky Rozkošné, která právě vychází v nakladatelství Vyšehrad.
1: Sponzorem pořadu je nakladatelství Vyšehrad. Přinášíme knihy, které vás zvou k osobnímu rozhovoru se světem.

Klavírista Karl Peterson a Plzeňská filharmonie pod taktovkou Hanse Pietera Wieshoye přednesli Adagio, třetí část z koncertu číslo 2 A-moll od německého skladatele Friedricha von Flotova. A teď je tu hudba, kterou asi není potřeba příliš detailně představovat. Poslechneme si symfonickou báseň Z českých luhů a hájů z cyklu Má vlast od Bedřicha Smetany. Informace, která vás určitě zajímá, je, že nahrávku pořídila Česká filharmonie s dirigentem Jiřím Bělohlávkem.

Česká filharmonie s dirigentem Jiřím Bělohlávkem zahrála báseň Z českých luhů a hájů od Bedřicha Smetany. Skladatel Bohuslav Martinů se zvláště před druhou světovou válkou nechal leccím ovlivňovat výtvarným uměním, filmem, folklórem, hudbou starších epoch a nebo také třeba hudbou nejžhavější, jazzem. A právě jazzem je ovlivněna jeho kuchyňská revue z roku 1927. Tato revue byla ve své době velice oblíbená. Martinů potom z ní zpracoval ještě svitu a také úpravu pro klavír. My si nyní z této baletní jazzové skladby pustíme závěrečnou část, finále, a bude to právě v té úpravě pro solo.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Karel Košárek zahrál závěr kuchyňské revue od Bohuslava Martinů. A klavír bude dominovat i další skladbě. Poslechneme si Largo, volnou druhou větu, z klavírního koncertu Sergeje Rachmaninova číslo 4 v tónině G-moll. Hrát nám budou Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s dirigentem Tomášem Braunerem a Lukáš Vondráček.

0: Klavírista Lukáš Vondráček a Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Tomáše Braunera. Zahráli nám Largo ze 4. klavírního koncertu G-moll od Sergeje Rachmaninova. Posloucháte stanici Klasik Praha, dnes je čtvrtek 10. září, jsou 3 minuty po 3. hodině. Následuje hudba Františka Xavera Duška. To byl skvělý český hudební skladatel a pedagog a také jeden z nejvýznamnějších a nejcennějších tehdejších čembalistů a klavíristů. Jako pedagog se stal zakladatelem první české klavírní školy a byl velmi vyhledávan. Dušek se narodil v roce 1731 v Chotěborkách v dnešním okrese Trutnov, pak přesídlil do Prahy a my ho samozřejmě velmi dobře známe také díky pohostinství na vile Bertramce, kde společně se svou manželkou Josefínou hostil Wolfganga Amadea Mozarta. My si teď od Františka Xavera Duška poslechneme 3. větu Allegro assai z jeho symfonie B-dur.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

Poslouchali jsme třetí větu ze symfonie B-dur od Františka Xavera Duška. Hudbu tohoto českého skladatele zahrál Helsinský barokní orchestr s dirigentem Aapo Häkkinenem. A teď je tu symfonie číslo 4 D-moll od Roberta Schumanna. Poslouchat teď budeme druhou větu, romanci. A až si ji poslechneme, tak si řekneme něco více o našich dnešních večerních pořadech.

Romanci, druhou větu ze symfonie D-moll číslo 4 od Roberta Schumana, nám zahrál San Francisco Symphony Orchestra a dirigoval Michael Tilson Thomas. A teď tu pro vás mám slíbenou pozvánku na dnešní večerní pořady na stanici Klasik Praha. Od 19 hodin budeme vysílat pořad z archivu osobností a hostem dnes bude česká muzikoložka, teatroložka a vysokoškolská pedagožka, jejíž přední specializací je žánr koncertního melodramu. Hostem bude doktorka Věra Šustíková. Od 20 hodin nám klavírista Lang Lang v koncertu bez smokingu zahraje skladby Wolfganga Amadea Mozarta, Friderika Chopina a Roberta Schumana. A potom ještě od 22 hodin, tu pro vás mám připravený pořad Slavná auditoria, v němž nás Jiří Vejvoda zavede do Šanghaje, a to při příležitosti otevření Velké opery.

Závěrečnou třetí větu ze sonáty Appassionata Ludwiga van Beethovena, tedy ze sonáty F-moll číslo 23, zahrál Jan Bartoš. A teď se mohou radovat příznivci mistra Beana. Poslechneme si úvodní téma ze seriálu mistra Beana Ecce Homo. Toto téma zkomponoval Howard Goodall a zaspívá nám ho Christ Church Cathedral Choir, tedy chrámový sbor koleje Christ Church v Oxfordu, za doprovodu varhaníka Davida Gooda.

0: Klasik Praha.
1: Mohla by dělat cokoliv, ale chce hlavně zpívat. Je vynikající koloraturní sopranistkou, skvěle píše. Na základě svého úspěšného blogu vydala knihu Nočník neohrožené ženy a je také koordinátorkou programové řady Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK pro nové generace. A k tomu je i zakladatelkou spolku Via ad Artem. Ve studiu si se mnou povídala Eva Kolková. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
7: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
2: Jsme Klasik Praha.

Trumpetista Wynton Marsalis a English Chamber Orchestra s dirigentem Anthony Newmanem zahráli Pochod prince dánského. Jeho autorem je Jeremiah Clarke. Pokud bychom chtěli sestavovat žebříček houslových koncertů, nejlepších houslových koncertů od německých skladatelů, pak by se do něho s velkou pravděpodobností dostala 4 díla. Houslový koncert Beethovenův, Bruchův, Mendelssohnův a potom také houslový koncert D-dur od Johannesa Brahmse. Je to koncert, který byl napsán v roce 1878 a je to jediný houslový koncert svého autora. My si z něho nyní poslechneme druhou větu Adagio, které nám zahraje Anne-Sophie Mutter. Doprovázet ji budou berlínští filharmonikové s dirigentem Herbertem von Karajanem.

0: houslistka Anne-Sophie Mutter, berlínští filharmonikové a dirigent Herbert von Karajan zahráli Adagio z houslového koncertu D-dur od Johannesa Brahmse. Nyní jako kontrast k předchozímu Adagiu si poslechneme jeden z tanců z jazzové svity Dmitrije Šostakoviče.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

Jeden z tanců z druhé jazzové suity od Dmitrije Šostakoviče zahrál Královský koncertní orchestr Amsterdam s dirigentem Richardem Šajím. Jednou z úplně nejstarších českých hudebních památek je staročeský chorál Svatý Václave. Pro svou starobylost a také význam, protože dlouhá staletí vlastně sloužil jako jakási státní hymna, se samozřejmě této skladbě dostalo také mnohých hudebních zpracování. Jedním z nich je meditace na staročeský chorál Svatý Václave od skladatele Josefa Suka. My si nyní poslechneme verzi této skladby pro symfonický orchestr.

0: Dirigent Petr Altrichter a Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Poslouchali jsme meditaci na staročeský chorál Svatý Václave od Josefa Suka. Na stanici Klasik Praha nás teď čeká pozvánka k poslechu pořadu Hudba stříbrného plátna. Ten vysíláme vždy každou středu od 19 hodin. A potom si poslechneme část z tercetu číslo 1 pro 3 basetové rohy od Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Klasik Praha.
2: Velkofilm Odyssea válcuje kina po celém světě a míří k rekordním tržbám. A my se proto v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na historické filmy. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
5: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
6: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
7: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
6: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
7: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
6: Přece Hermann.
7: Hermann. Jistota na celý život.
8: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu kilo za 399,90, Clan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90 a Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90 až do 15. září. Kaufland.
3: Tohle je Klasik Praha.

Soubor Lotz Trio, složený z Roberta Šebesty, Ronalda Šebesty a Igora Františáka, nám na tři basetové rohy zahrál Rondo z tercetu číslo 1 od Wolfganga Amadea Mozarta. Skladatel

Arthur Honegger, vlastním jménem Oscar Arthur Honegger, měl sice oba dva rodiče Švýcary, ale narodil se ve Francii a podstatnou část života prožil v Paříži, takže je zcela právem považován za francouzského skladatele. Během letní dovolené u Bernu v roce 1920 byl natolik inspirován tamní přírodou, že na základě svých dojmů napsal svou symfonickou skladbu s názvem Pastoral d'été, letní pastorále. Do záhlaví partitury potom napsal verš od slavného francouzského básníka Arthura Rimbauda J'embrasse l'aube d'été, tedy objal jsem letní svítání. My si teď tuto skladbu poslechneme v nahrávce se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a dirigentem Vladimírem Válkem.

0: Letní pastorále Arthura Onegera a Symfonický orchestr Českého rozhlasu s dirigentem Vladimírem Válkem. Na stanici Klasik Praha vám nyní 7 minut po 16. hodině nabídnu hudbu, která je důvěrně známá a je nabitá energií. Poslechneme si předehru k opeře Lazebník sevilský od Joaquína Rossiniho.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Stejně jako v případě letního pastorály od Onegra, tak nám i nyní předehru k opeře Lazebník sevilský od Joaquina Rossiniho zahrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu s dirigentem Vladimírem Válkem. V další skladbě ale vyměníme interprety. Hrát nám bude houslistka Nicola Benedetti a přednese Adagio z koncertu A-moll od Antonia Vivaldiho.

Houslistka Nicola Benedetti a skotský komorní orchestr zahráli adagio z Vivaldiho koncertu A-moll. Hudbu Gustava Holsta jsme už dnes odpoledne poslouchali, teď tu je další skladba a to planeta Merkur, okřídlený posel.

Merkur, okřídlený posel, skladba z cyklu Planety od Gustava Holsta a Berlínská filharmonie s dirigentem Simonem Rattlem. Opět je tu hudba vokální. Teď nám tenorista Joseph Calleja zaspívá známou arii Vesti la Giubba z opery Komedianti od Ruggera Leoncavalla.

0: Tenorista Joseph Calea, BBC Concert Orchestra a árie z opery Komedianti od Ruggiera Leoncavalla. Teď je tu pro vás pozvánka k poslechu pořadu Spektrum hudby, a to na nadcházející sobotu 12. září. A potom si společně poslechneme prvou část z klavírního koncertu číslo 4 a dur od Johanna Sebastiana Bacha. Hrát nám bude klavírista Muraj Peraja.
1: Klasík Praha.
2: Víte, že dílo Antonia Vivaldiho ještě na počátku 20. století leželo ladem? Cestu k uším moderního posluchače otevřel až nevídaný objev před 100 lety. V pořadu Spektrum hudby uslyšíte i to, jak napínavé bylo Vivaldiho hudbu zachránit. V sobotní premiéře druhého dílu Spektra hudby v 18 hodin se na vás těší Filip Sichra.
3: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
4: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
5: Muzika Florea a soubor Geisler's Hofkomedianten vás zvou na operu současného skladatele Jana Jiráska Divadlo světla. Ponořte se s námi do příběhu umělce, který nachází světlo nejen pro divadlo, ale i svůj vlastní život. Poselství naděje zažijete v divadle Hibernia 15. září. Více na muzikaflorea.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Tímhle šrotem to v životě nedodělám.
8: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
7: Mají i pořádný stroje?
8: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
9: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
3: Jsme Klasik Praha.

Klavírista Murray Peraya a Akademie od svatého Martina v Polích zahráli prvou část z koncertu A-dur číslo 4 od Johanna Sebastiana Bacha. Již zítra v pátek 11. září začne slavnostním zahajovacím koncertem 25. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa muzika. Tématem letošního ročníku je žena. Žena oslavovaná, milovaná, obdivovaná i uctívaná. A samozřejmě ženským skladatelkám, interpretkám i vůbec tématu ženy je letos přizpůsobena celá dramaturgie tohoto festivalu. Jedním z těchto koncertů je například také koncert, který se uskuteční v Městském divadle v Děčíně 21. října ve středu a vystoupí na něm mezzosopranistka Bella Adamová a klavírista Malte Schäfer. Koncert má název Za všechno může Eva a představí skladby, které jsou spojeny nejen s biblickou Evou, ale vůbec se ženou a představují je tedy ženy v různých polohách, jako bojující, zraněné, rozpustilé, trpící, tvořící a tak dále a tak dále. Interpreti Bella Adamová a Malte Schäfer, který také spolupracoval na dramaturgii tohoto koncertu, přednesou skladby Gabriela Forého, Viktora Ullmana, Benjamina Britna, Sergeje Rachmaninova, Almy Mahler, Johannesa Brahmse, Alfreda Schnittkeho, France Schuberta a dalších. Více informací o tomto koncertu, ale samozřejmě také o celém festivalu Lípa muzika najdete na jeho webových stránkách, kde je také možno zakoupit online vstupenky.

Symfonia Varsovia s dirigentem Volkerem Schmidt-Gertenbachem nám ve svěžím tempu zahrála závěr symfonie B-dur číslo 5 od France Schuberta. Mezi to nejlepší z klasiky za posledních 500 let, jak zní slogan Rádia Klasik Praha, patří bezesporu také tvorba Georga Friedricha Händla. My si nyní v podání sopranistky René Fleming poslechneme slavnou árii Ombra Mai Fu z Händlovy opery Xerxes.

0: Árii Ombra mai fu z opery Xerxes v originále Serse od Georga Friedricha Händla zahrál Orchestra of the Age of Enlightenment, tedy orchestr doby osvícenství s dirigentem Harrym Bickettem a zaspívala sopranistka René Fleming. Od Antonína Dvořáka si nyní poslechneme část z jeho smyčcového kvintetu S-dur opus 97. V podání Pavel Haas kvartetu zazní druhá věta Allegro vivo.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
2: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, tyjo, nebyj ho! Nic ti neudělal!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
7: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
6: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
7: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
6: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
7: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
9: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 24 231 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Pavel Haas Quartet a jako host ještě violista Pavel Nikl přednesli druhou větu ze smyčcového kvintetu S-dur od Antonína Dvořáka. Před námi je teď hudba Josefa Haydna. Z jeho dlouhé řady symfonií si poslechneme část z té předposlední.

tedy ze symfonie číslo 102 B-dur. Na autentické nástroje nám London Classical Players zahrají druhou větu Adagio.

0: Orchestr London Classical Players řídil dirigent Roger Norrington, zahrál nám Adagio ze symfonie B-dur číslo 102 od Josefa Haydna. Posloucháte stanici Klasik Praha, jsou 2 minuty po 17. hodině a já tu mám pro vás teď jeden ze slavnostních vojenských pochodů Edwarda Elgara.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

0: Jeden ze slavnostních vojenských pochodů Edwarda Elgara zahrál Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě s dirigentem Adrianem Lieprem.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Novinka tohoto týdne vyšla nedávno na labelu Nevona Records a představuje tvorbu současného amerického skladatele Josepha Summera. Na této nahrávce je, a to nás samozřejmě velmi zajímá a velmi těší, také výrazná česká stopa. Interprety této nahrávky jsou totiž hornista Radek Baborák, houslista Josef Špaček a klavírista Miroslav Sekera. Právě Miroslav Sekera se skladatelem Summerem spolupracuje už od roku 2003 a díky němu se do tohoto projektu zařadili také další dva vynikající čeští umělci. Na tomto CDčku najdeme Summerovu kompozici The Tempest Sonata, tedy Sonáta bouře, která je inspirována stejnojmenným Shakespeareovým dramatem, dále skladbu pro lesní roh Little Rock, Malá skála, a titulní cyklus Poems of Devotion, tedy básně úcty nebo také oddanosti. Tento cyklus věnoval skladatel své ženě. A právě z tohoto cyklu si nyní jako ukázku poslechneme druhou část. Hrají hornista Radek Baborák, houslista Josef Špaček a klavírista Miroslav Sekera.

Vyslechli jsme druhou část z cyklu Poems of Devotion od skladatele Josepha Samera. Hráli hornista Radek Baborák, houslista Josef Špaček a klavírista Miroslav Sekera. Byla to ukázka z úplně nového CDčka labelu Navona Records, na kterém kromě této skladby najdeme ještě další kompozice tohoto současného žijícího autora ze Spojených států amerických. A následuje Jan Dismas Zelenka, jeho sonáta číslo 4 G-moll, druhá věta, Allegro.

0: Členové souboru Collegium 1704 zahráli druhou větu ze sonáty G-moll od Jana Dismase Zelenky. Po pozvánce k poslechu pořadu z archivu osobností, jehož vysílání je naplánováno na dnešní 19. hodinu, si pak v podání tenoristy Jonase Kaufmana poslechneme árii z opery Bohéma od Giacoma Pucciniho.
1: Klasik Praha.
2: Mým dalším hostem bude muzikoložka, která od začátku své kariéry působila v Muzeu české hudby. Dlouhou dobu se věnuje melodramu. Je také zakladatelkou mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha a každoročně probíhá i mezinárodní festival koncertního programu. Věra Šustíková vám o něm řekne v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
1: Z archivu osobností.
3: Co poslouchají slavní. Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena a tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lípamuzika.cz.
4: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
5: Muzika Florea a soubor Geisler s Hofkomedianten vás zvou na operu současného skladatele Jana Jiráska Divadlo světla. Ponořte se s námi do příběhu umělce, který nachází světlo nejen pro divadlo, ale i svůj vlastní život. Poselství naděje zažijete v divadle Hibernia 15. září. Více na muzikaflorea.cz.
6: Objevte s Exim Tours novou exotickou destinaci – Kambodžu. Leďte pohodlně přímo z Prahy za autentickou Asií, působivými chrámy i tropickými plážemi. Pokud vás láká jiná exotika, v nabídce najdete Vietnam, Dominikánskou republiku, Mauritius a další destinace. Více na eximtours.cz.
7: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3, 72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
9: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa.
10: Na kráji
11: chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
3: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Jonas Kaufmann zaspíval árii z opery Bohéma od Giacoma Pucciniho. Doprovázel Prague Philharmonic Orchestra, dirigoval Marco Armiliato. A teď, ještě než si poslechneme další skladbu, bude to od Henryho Purcella, bych vás chtěl pozvat do Europarku ve Štěrboholech. Vy už dobře víte a znáte, že tento Europark nabízí nejen velkou nákupní zónu, ale také projekt Europark Art. Probíhá již 16. prodejní umělecká výstava. Konat se bude až do 18. října v přízemí nákupní pasáže v Europarku a tentokrát představuje slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Augustovič patří k předním slovenským grafikům, malířům a ilustrátorům. Navazuje na legendární tradici slovenské volné grafiky a ex libris, přináší moderní a osobitá témata a jeho tvorba je charakteristická bohatou imaginací, smyslem pro detail a technickou precizností. Využívá zejména klasické techniky, lept, suchou jehlu, mezzotintu, ale rovněž se věnuje malbě, serigrafii a počítačové grafice. V jeho dílech je často propojena realita a abstrakce, mnohdy doplňovaná různými geometrickými tvary. A věnoval se také a věnuje knižní ilustraci. Zkrátka, jeho umělecký rozsah je velice široký a určitě stojí za to se na tuto prodejní výstavu přijít podívat do Europarku ve Štěrboholích. Více informací o této výstavě najdete také na webových stránkách obchodního centra Europark a ještě připomínám, že výstava je pro veřejnost přístupná do 18. října a to zdarma, každý den vždy v otevíracích dobách

Kontratenor Tim Mead zaspíval skotskou píseň It Was Within a Furlong of Edinburgh Town, tedy to bylo nedaleko města Edinburghu, kterou do této podoby upravil Henry Purcell. Doprovázal soubor Les Musiciens de Saint-Julien a dirigoval François Lazarevič. Od Friderika Chopéna teď zazní Valčík a Zdur z opusu 34, zahraje nám ho Ivan Klánský.

Ivan Klánský přednesl Valčík as dur opus 34 od Friderika Chopéna. Před chvílí jsme tu měli anglickou barokní hudbu, teď si poslechneme barokní hudbu italskou. Od Claudia Monteverdiho zazní píseň Si dolce il tormento. Zaspívá nám ji mezzosopranistka Magdalena Kožená.

0: Zpívala Magdalena Kožená, doprovázel soubor Private Music se svým uměleckým vedoucím Pierrem Pitzlem. Slyšeli jsme Monteverdiho píseň Si dolce el tormento. Následuje pozvánka k poslechu Švédského stolu, to je pořad, který vysíláme v premiéře vždy každou neděli, tedy i tuto neděli 13. od 19 hodin. Po pozvánce si poslechneme část z cyklu Labyrint světa a ráj srdce od Petra Ebena. Zazní část 7. Nevědomost učených.
1: Klasik Praha.
2: Komunistický režim nemilosrdně trestal všechny, kdo s jeho bezprávími nesouhlasili. A týkalo se to i hudebních skladatelů. Skladby čtyř z nich, Kabeláče, Hanuše, Slavického a Klusáka, nám v dalším dílu pořadu Švédský stůl zahrají hoboista Willem Weverka a klavírista Daniel Wiesner. Na setkání v neděli od 19 hodin se těší Stanislav Předota.
3: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule. Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lípamuzika.cz.
4: Zaspívejte si spolu s námi Orfovu kantátu Carmína Burana. Pražský filharmonický sbor pořádá 13. října v Rudolfínu Sing Along koncert Cantiamo. Jehož se můžete aktivně zúčastnit i vy. Vstupenky na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem sboru je skupina ČES.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
8: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
7: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

Petr Eben přednesl část ze svého cyklu Labyrint světa a ráj srdce, inspirovaného stejnojmenou knihou Jana Amose Komenského. Slyšeli jsme sedmou část Nevědomost učených. Od Ludwiga van Beethovena si nyní poslechneme finále, čtvrtou větu z jeho dechového oktetu S-dur opus 103. Hrát nám bude český soubor Philharmonia Octet.

Po závěrečné části Zdechového oktetu S-dur od Ludwiga van Beethovena, kterou zahrál Philharmonia Octet, si nyní poslechneme část ze skladby Symfonia Melodica, tedy Melodická symfonie od Georga Filipa Telemana. Je to skladba pro dva hoboje, smyčce a baso continuo v tónině C-dur. A my si z ní poslechneme prvou větu.

0: Hoboisté Albrecht Mayer a Viola Orlovsky a spolu s nimi berlínští barokní solisté s uměleckým vedoucím Rainerem Kussmaulem. V jejich podání jsme slyšeli úvodní část ze symfonie Melodiky od Georga Filipa Telemana. Teď je přesně 18.00, vy posloucháte stanici Klasik Praha, je čtvrtek 10. září. Mám tu pro vás připraveny dnešní poslední pravidelné zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Organizace Kalibro se dotazovala 7,5 tisíce žáků druhého stupně základních škol v Česku a zjistila nelichotivé informace. Nikoli nevýznamná část žáků říká, že je nikdy žádný jejich učitel neinspiroval k většímu zájmu o jejich předmět a že jim skoro žádný pedagog ani nevysvětluje, proč se něco učí. Když nemají děti ke škole kladný vztah, nemůže docházet ani ke zlepšování jejich výsledků, popisuje analytik David Souček ze společnosti Kalibro. Ve vztahu ke škole dopadají čeští žáci skoro nejhůře z celého vyspělého světa a ještě nepříznivější je, že Česko v tomto ohledu končí na chvostu světa dlouhodobě. V pohledu na válku Ruska proti Ukrajině se německá společnost silně spolarizuje. Sílící alternativa pro Německo, AfD, žádá konec vojenské a finanční podpory Ukrajiny a obnovení vztahů s Ruskem, zatímco představitelé vládní koalice naopak ve svých projevech přitvrzují jak proti Moskvě, tak proti AfD. Podle současných průzkumů je ale jasné, že většina Němců pomoc Ukrajině stále podporuje a jejich podporu zvýšil i případ ruského dronového útoku na letišti v Lipsku. Němci po něm vidí Rusko jako mnohem větší hrozbu. Již delší dobu se hovoří o krizi mužství a její odraz ve středoevropském umění nabízí nová výstava Andros, která v pražském centru současného umění DOX potrvá do 24. ledna příštího roku. Přehlídku v roli kurátora připravil spisovatel Vratislav Maňák a vybral pro ni díla od 50 umělců z Česka, Slovenska, Rakouska, Maďarska, Německa a Polska. Počasí. V noci bude zpočátku většinou oblačno, od jihu postupně až zataženo a kránu na jihu a jeho východě místy s deštěm. Nejnižší noční teploty 14 až 10 stupňů Celsia, na severu a západě Čech kolem 8 stupňů. Zítra bude zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině území většinou s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu směrem k východu postupně ubývat. Nejvyšší zítřejší teploty 16 až 21 stupně Celsia, na severovýchodě a východě bude chladněji 12 až 16 stupňů.
1: Jsme Klasik Praha.

Tanec čeladenský z lašských tanců Leoše Janáčka zahrál Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s dirigentem Petrem Altrichtrem. Jací skladatelé nás čekají v následujících minutách. Má čtu tu jména Johann Nepomuk Hummel, Thomas Adès, James Horner a Giovanni Benedetto Piatti. Takže začněme po pořadě. Nejprve Johann Nepomuk Hummel. Poslechneme si část z jeho klavírního koncertu A moll. Prvou větu zahraje Stephen Hawe.

klavírista Stephen Half přednesl prvou větu z koncertu A-moll od Johanna Nepomuka Hummela. Doprovázel ho anglický komorní orchestr s dirigentem Brydenem Thompsonem. Thomas Adès patří mezi současné známé autory, hodně uváděné. My si nyní poslechneme část z jeho baletu Dante. Bude to Očistec, pozemský ráj.

0: Část z baletu Dante od Thomase Adéese zahrála Los Angeleská filharmonie s dirigentem Gustavem Dudamelem. Rád bych vás nyní pozval k poslechu našich večerních pořadů, které jsme pro vás na stanici Klasik Praha připravili. Poslechneme si od 19 hodin pořad z archivu osobností, jehož hostem bude dnes významná česká muzikoložka, teatroložka a vysokoškolská pedagožka a také odbornice na žánr koncertního melodramu, doktorka Věra Šustíková. Od 20 hodin vysíláme jako každý den koncert bez smokingu. Dnes si poslechneme v podání klavíristy Lang Langa skladby Wolfganga Amadea Mozarta, Friderika Chopina a Roberta Schumana. Od 22 hodin nás potom Jiří Vejvoda v pořadu Slavná auditoria zavede do Šanghaje a nabídne nám prohlídku velké opery.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

0: Milovníci filmu určitě poznali hudbu k filmu Statečné srdce, k filmu, který byl natočen v roce 1995 režisérem a zároveň také představitelem hlavní role Melem Gibsonem. Je to snímek, který se dlouhodobě v žebříčcích řadí mezi vůbec nejúspěšnější a nejpopulárnější filmy. Hudbu k tomuto filmu napsal James Horner. A teď tu je pozvánka k poslechu slavných auditorií. Budeme je vysílat v pondělí 14. září a po nich italský skladatel Giovanni Benedetto Platti. Je to skladatel barokní, pocházel z Benátek a kromě komponování byl také vynikajícím hobojistou. My si nyní poslechneme čtvrtou větu z jeho violončelové sonáty D-moll číslo 7.
1: Klasik Praha. Každé léto od června do září se v Highland Parku v Illinois, kousek severně od Chicaga, koná Ravinia Festival, nejstarší venkovní hudební festival v celé Severní Americe, který nabízí pestrou škálu koncertů od klasické hudby přes jazz, pop i rock. Více prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
2: Slavná auditoria.
3: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
4: Muzika Florea a soubor Geislers Hofkomedianten vás zvou na operu současného skladatele Jana Jiráska Divadlo světla. Ponořte se s námi do příběhu umělce, který nachází světlo nejen pro divadlo, ale i svůj vlastní život. Poselství naděje zažijete v divadle Hibernia 15. září. Více na muzikaflorea.cz.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz

Česká filharmonie s dirigentem Jiřím Bělohlávkem zahrála druhou větu ze serenády pro velký orchestr číslo 1 D-dur od Johannesa Brahmse. Tato krásná hudba také udělala tečku za moderovaným vysíláním, kterým vás dnes ve čtvrtek 10. září provázel Stanislav Předota. Před námi je teď pořad z archivu.

0: osobností s paní doktorkou Věrou Šustíkovou, mimochodem odbornící na melodramy. A potom od 20 hodin nám v koncertu bez smokingu bude hrát klavírista Lang Lang skladby Schumana, Chopina a Mozarta. Samozřejmě na stanici Klasik Praha toho pro vás máme připraveno mnohem více. Přeji vám příjemný poslech a těším se na další setkání při poslechu krásné hudby. Bude to v neděli přesně ve 12. Do té doby se mějte krásně.
1: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
6: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
7: Třikrát zelená, smažák!
8: Říkej!
9: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
10: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
11: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
12: Z archivu osobností.
11: Co poslouchají slavní.
13: Na topole nad jezerem seděl vodník pod večer. Svít měsíčku, svít, ať mi šije nit. Šiju, šiju si botičky do sucha i do vodičky. Svit, měsíčku, svit, ať mi šije nit. Dnes je čtvrtek, zítra pátek, šiju, šiju si kabátek. Svit, měsíčku, svit, ať mi šije nit. Zelené šaty, botky rudé, zítra moje svatba bude. Svit, měsíčku, svit, ať mi šije nit.

0: Vítejte při poslechu dalšího pořadu z archivu osobností jednoho ze zářijových pořadů a já ve studiu už teď přivítám svého hosta. A budeme dnes hovořit o tématu skladeb, ve kterých se používá nejenom hudba, ale taky slovo. A za chvíli se k tomu dostaneme a musím říct, že taky skladeb, které nehrajeme v běžném programu na rádiu Klasik Praha. Já vítám v našem studiu paní docentku doktorku Věru Šustíkovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Věro, vám budu říkat, jak jsme se domluvili, protože tohle je dlouhé. A tím, že jsem teda teď prozradil taky ty vaše tituly na začátku, tak vy ještě vyučujete?
1: Já teď vyučuju už jenom krátce na DAMU i na HAMU, a to jak teoreticky tedy skladby s mluveným slovem, tak také na DAMU prakticky výuku melodramu.
0: Vy jste, jsem se dozvěděl, ze začátku taky hrála na kytaru. Jak dlouho vám to vydrželo?
1: No, moc dlouho ne, musím říct, protože když jsem pochopila, že někdy v 80. letech se kytarou asi těžko uživím a chtěla jsem ještě studovat dál, tak jsem vlastně měla jedinou možnost, a to byla hudební věda na Filozofické fakultě v Praze, kde ovšem mě řekli, ale jedině s češtinou. Já jsem se tomu tenkrát bránila, ale pro melodram to bylo dobře.
0: Já vím, to byly ty dané obory, ty dvojice, ano. Které já jsem to samozřejmě taky zažil, když jsem se tam teda zkoušel hlásit, ale vzali mě. Dobře, ale vy máte celou řadu dalších vlastně funkcí. Byla nebo jste ještě v Muzeu české hudby?
1: Ne, už jsem letos skončila.
0: Taky. Dobře. Tak to je všechno minulost vlastně.
1: Už je to minulost.
0: Ale máte před sebou určitě toho hodně a o tom právě si dnes budeme povídat. Vy jste taky, a teď mě opravte, jestli to není pravda, dál působíte v České společnosti pro hudební vědu?
1: Ano, to je ano. Pravda.
0: Jste ředitelkou teda Mezinárodního festivalu koncertního melodramu, o tom si budeme za chviličku povídat.
1: No, uměleckou pouze, protože ano. Už jsem to předala svému nástupci, dirigentovi Jiřímu Petrdíkovi.
0: No a taky zakladatelka a ředitelka Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha.
1: Ano.
0: To platí. A je to daleko víc, protože jste taky lektorkou různých uměleckých kurzů a podobně. Ale teď ještě na začátek, než si pustíme první ukázky právě melodramu, tak řeknu dvě slova. Melodram a melodrama. Vysvětleme posluchačům, jestli v tom je nějaký rozdíl.
1: Rozdíl v tom je. A je v tom taky velký nepořádek.
0: Ano.
1: Protože v každé zemi, v každém jazyce se to používá jinak a historicky se to používá jinak. A my dneska pro melodrama používáme vlastně toto označení pro ten historický melodram 18. století, který byl scénický a patřil vlastně pod hudební divadlo. Čili drama, melodrama, drama s hudbou. Kdežto melodram se začalo používat při vzniku koncertního melodramu, což je recitace s hudbou na koncertním pódiu, a to je vlastně i ten soudobý koncertní melodram.
0: Tak to jenom tak, aby naši posluchači měli o tom přehled a už jste to taky rozdělila na ten scénický a jevištní. Vy se dneska spíš asi setkáváte s tím jevištním.
1: No tak já jsem založila Mezinárodní festival koncertního melodramu Praha, který se už několik let přejmenoval na Melodram Fest, je to kratší a výstižné, ale tam vlastně hlavní náplní je ten koncertní melodram, a to jak komorní, tak orchestrální. A věnujeme se oběma typům. Samozřejmě orchestrálních děl musíme uvádět méně, protože je to finančně náročné, ale jinak velmi rádi pracujeme i s velkým orchestrem.
0: Já se teda musím přiznat, že co se týče melodramu, tak znám akorát hypodamy Zdeňka Fibicha už ze svého mládí a od té doby jsem se nějak s melodramem nesetkal. A my se právě setkáme v tom dnešním pořadu. Mimochodem při tom jednom festivalu je taky soutěž. Povězte o ní něco, v čem to spočívá?
1: Ano, to bylo hned od začátku myšlenka nejenom vytvořit platformu pro koncertní melodram, ale také přitáhnout mladé studenty, jak herectví, tak klavírní hry a další, aby se jaksi prakticky seznámili s touto formou. A to je nejlepší formou soutěže. Takže rok po vzniku festivalu vznikla i mezinárodní soutěž v interpretaci koncertního melodramu a ta trvá dodnes jako bienále, protože zpočátku jsme dělali české a mezinárodní kolo, ale v roce 2019 jsme české kolo už nahradili a vznikla nově kompoziční soutěž melodramu a ta už také byla, vlastně má 5 ročníků.
0: My tady asi, jak se dívám do toho programu, hudby neuslyšíme moc z toho současného, ale budeme se zabývat třeba teďko tvorbou Zdeňka Fibicha. To je vlastně osobnost, která vám říká asi nejvíc.
1: No tak já jsem začínala jako fibicholog a přes Fibicha jsem se dostala k melodramu, musím říct. Ale velmi brzo jsem se ponořila do tohoto žánru a samozřejmě mě potěšilo, že založením festivalu se k nám připojilo hned spousta soudobých skladatelů a že ten festival vlastně funguje jako premiérový z 90%.
0: A samozřejmě to jsou neprofesionální nahrávky, takže nám se nepodařilo, abych teda přiznal posluchačům pravdu, stáhnout do počítače. Takže je neuslyší, ale uslyší jiné věci. A na začátku našeho pořadu té hudební části jsme dnes slyšeli vodníka Zdeňka Fibicha, samozřejmě na text Karla Jaromíra Erbena, koho jiného. Jednak českou verzi a pak i verzi německou. Od mladých německých interpretů. Povídáme si o tedy tomto festivalu, který letos zažívá už, nebo zažije 29. ročník. No a vy máte slavné výročí v tom letošním roce a to je vlastně 30 let od doby, kdy se věnujete tomuto žánru.
1: Ano, dá se to tak říct, protože před festivalem vlastně celá ta anabáze začala mým koncertním turné spolu s Borisem Krajným po Americe a Kanadě.
0: Tak aspoň pár slov o tom, to je zajímavé téma.
1: Nechci to nějak moc rozšiřovat, ale byla to víceméně náhoda, kdy američtí muzikologové pořádali konferenci o melodramu na Stanfordské univerzitě a rok dopředu požádali Fibichovu společnost, protože věděli, že Fibich existuje a hypodamie je zmiňovaná ve všech možných kompendích, abychom také přijeli a přednesli něco o českém melodramu. V té době ovšem to bylo pole neorané a nikdo neměl žádné podklady, materiály, takže profesor Jiránek, který je autorem životopisu Zdeňka Fibicha, tam jel s Fibichovými melodramy a vzal mě sebou, abych odprezentovala zbytek české melodramatické tvorby. Mě to stálo rok života, když jsem hledala po všech možných archívech, sepisovala možné věci a když už jsem konečně byla hotová a měla jsem referát v angličtině, tak si požádali z americké strany, že to chtějí také slyšet. A tehdy neexistovalo jediné CDčko s nahrávkou melodramu u nás. Takže naživo a přibrali jsme Borise Krajného, klaviristu z Hamu, který mě doprovázel, já jsem recitovala, ale jenom česky, protože na univerzitě chtěli originál. Nicméně se podařilo zorganizovat poměrně rozsáhlé koncertní turné po všech velkých městech Kanady a Ameriky a končili jsme v New Yorku. A tam ne všude ta české provedení bylo žádoucí, proto jsme přibrali několik amerických profesionálních herců a tam jsem začala režírovat. Takhle jsem se k tomu dostala vlastně a posledním impulzem bylo, když za mnou přišly dvě dámy a říkali, prosím vás, my pojedeme do Prahy, kde vás můžeme vidět, v jakém divadle. Jsem říkala, no mě neuvidíte, já pracuju v Národním muzeu, v Českém muzeu hudby a tohle to je jenom taková jako vlastně lahůdka pro mě. No byli strašně překvapené a říkali, my jsme mysleli, že u vás ten melodram běží, teď je to taková stará tradice. A to mě začalo vrtat hlavou, proč teda nedělat melodram u nás a nezvat ty cizince k nám do Prahy. Tak to vzniklo.
0: Dobře, tak my si poslechneme teď další hudební ukázku. Ta bude zase z pera českého autora, Bohuslava Martinů. Tak prosím o takový komentář před skladbou.
1: Ano. Český melodrama má opravdu velmi bohatou tradici od toho Fibichova vlastně počáteční tvorby až přes Ferstra, Ostrčila a tak dále a tak dále. Ale já jsem vybrala Martinu, protože tam došlo k nějaké velké změně a k velkému posunu. Zatímco všichni autoři čeští psali koncertní melodramy na české texty, na naše národní básníky a psali je většinou pro klavír nebo pro orchestr, tak Martinů zvolil francouzský text, byť ho děláme v českém překladu, a použil kombinaci nástrojů, které spolu běžně nehrají. Čili je to velmi zajímavé barevně a do třetice vlastně porušil vztah slova a hudby, který není vyvážený, ale to slovo jenom jakoby komentuje velké barevné plochy martinovské hudby. A z jeho tří lirických melodramů jsme vybrali jako ukázku ten poslední, Tanečnice z Jávy, a recituje to paní Carmen Majerová.
0: A já doplním i hudebníky: Ivo Kahánek klavír, Hana Hrachovinová harfa a Jana Kubánková housle.
1: Ano.

pondělí ve struny.

0: Bohuslav Martinů, tanečnice z Jávy, to byl melodram tohoto skladatele, recitovala Carmen Majerová, manželka tedy Petra Kostky, to ještě uslyšíme v našem pořadu. Ale až za chviličku. Ale mým hostem ve studiu je Věra Šustíková, které se dál taky zeptám právě na probíhající vlastně záležitosti kolem melodramu. Jak bychom mohli třeba srovnat ten současný melodram s tím minulým, s tím starším typem?
1: S tím starším typem, jak jsem říkala, zpočátku to byly melodramy, které pracovaly s klavírem anebo s velkým orchestrem. To byl ještě pozůstatek toho romantického melodramu. Od chvíle, kdy Martinů vlastně porušil toto pravidlo, tak celá řada skladatelů pak už hledala další možné formy, různé kombinace nástrojové. Máme melodramy s smyčcovým kvartetem, s různými dechovými nástroji, sólovými nástroji a podobně. A také témata se velice proměňovala. Dnešní melodram v podstatě má daleko větší možnosti v tom, že zhudebňuje nejenom poezii, ale také prózu nebo dramatické monology. Často se blíží až k tomu scénickému melodramu, kdy vytváří nějakou až scénku, dalo by se říct. Velmi se využívá také jeho apelativní funkce, protože mluvené slovo je daleko dramatičtější než slovo zpívané. A tak to samozřejmě vede k tomu apelovat v různých momentech společenského řízení na takové ty ideje, které v tomto případě jako vyznívají daleko výrazněji, než kdyby to byla píseň. Z historie můžeme připomenout z roku 68 právě tvorbu Luboše Fischera, který napsal melodram Žádost o popravu, a je to taková velmi absurdní záležitost, kterou bychom si ostatně mohli poslechnout v podání Petra Kostky.

Vážený státe, podávám tuto poníženou supliku za účelem žádosti o vlastní popravu. Ve svých 30 letech jsem zjistil, že vše, co ve mně stálo za řeč, zemřelo. A tudíž není žádného důvodu, aby zůstalo naživu to, co za řeč už nestojí. Jelikož kromě státu neznám jiný podnik, který by se popravami permanentně zabýval, obracím se tímto na tebe, neboť se mi nenaskýtá jiné možnosti. Náklady spojené s mou likvidací pochopitelně hradím. Doufám v kladné vyřízení této žádosti. A jsem s poníženou oddaností tvůj Lukáš Pís.

Vážený pane Píšte, prostřednictvím státních spojů byla nám doručena vaše žádost o popravu adresovaná státu. Je nám velice líto, že ji nemůžeme vyhovět. Dle stávajících předpisů by exekuci musel předcházet rozsudek, tomuto soudní líčení a tomuto obžaloba. Doporučujeme vám proto, abyste si nejdříve opatřil vhodnou žalobu. Obraťte se v této věci na Nejvyšší dvůr prokurátorů. Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat do 30 dnů k ministerstvu dvoru. Za Nejvyšší soudní dvůr doktor Herden vlastní rukou. Vážený pane ministře, předem mého pozdravu přijměte srdečný pozdrav. Zasílám vám opis své žádosti o popravu a zároveň odvolávám se proti nespravedlivému rozhodnutí Nejvyššího soudního dvora. Jsem četař v záloze. 30 let jsem žil bez úhony a mám snad nyní právo očekávat, že mi stát vyhoví alespoň v takové maličkosti, jako je poprava. Doufám, že jste příjemně strávil svoji dovolenou. Počasí je až na další stále. Srdečně váš Lukáš Píst. Ctěný Nejvyšší dvore prokurátorů, poníženě žádám, zda by proti mně nemohla být vypracována obžaloba s douškou požadavku trestu smrti. Ve své vrozené upřímnosti přiznávám, že jsem ve své žádosti státu zatajil pravý důvod. Bojím se totiž přikročit k sebevraždě. I sa bez zkušeností je nebezpečí, že bych zvolil nevhodný způsob a mohlo by se mi něco stát. Váš Lukáš Píst.

Vážený pane, ministerstvo dvorů nás informovalo, že máte velice cenné a zajímavé názory na život a na smrt. Byli bychom rádi, kdybyste nám je laskavě tlumočil. Rádi bychom vás za tímto účelem pozvali k exkurzi do našeho ústavu a věříme, že budete s přijetím spokojen. Za psychiatrickou léčebnu v Riesenthalu doktor Josef Liebig, primář.

0: Milý pane Píste, nejvyšší dvůr prokurátorů by velice rád vyhověl vaší žádosti už proto, že v poslední době neuspěl v několika velikých procesech. Žel, nenacházíme pro takový postup dost zákonných podkladů. Zcela soukromě a z pouhé lásky k našim klientům vám však radíme, abyste se obrátil soukromou cestou přímo na mistra popravčího, zdali by vás neutratil v mimopracovní době. Nejvyšší dvůr prokurátorů, podpis nečitelný. Vážený pane Peast, velice chápu vaše hoře a obtížnou situaci, ve které se dožadujete odborného výkonu mé profese. Bohužel ani já neznám cestu, jak vám pomoci. Můj zákrok v mimo pracovní době by totiž mohl být posuzován jako vražda. Nicméně mě velice potěšil váš zájem o mé povolání i vaše ochota svěřit se do mých rukou. Pokud si obstaráte platný rozsudek, jsem vám plně k službám. Doufám, že se neobrátíte na konkurenci. A já vám za to slibuji takovou popravu, že na ní do smrti nezapomenete. S úctou architekt Michal Poldovský, mistr popravčí. Vážený pane, s politováním jsme si přečetli váš poslední dopis, který obsahuje pohrůžky, že v případě nevyhovění vaší žádosti jste odhodlán dopustiti se série vražd na několika bezúhonných občanech nezletilého věku, a to způsobem zvláště bestiálním. Musíme vás upozornit, že váš dopis chápeme jako vydírání státu, na což zákon pamatuje trestem odnětí svobody na dobu od 2 do 5 let. Za nejvyšší soudní dvůr doktor Herden vlastní rukou. Telegram. Nebezi mi o svobodu, ale o popravu. Stop. Lukas Pist.
1: Luboš Fischer, žádost o popravu, a Petr Kostka tedy jako hlavní herec této nahrávky. No ale protože jako jsme šli po příběhu a nevíme, jak to dopadlo ani a o čem to je, tak vás poprosím.
2: Ano, protože jsme slyšeli pouze ukázku, není možné pouštět to celé, je to dlouhé, tak bych chtěla říct, že ten zmíněný pan Píst, o kterém je celý ten příběh, se nakonec unaví neustálým žádáním o popravu a napíše všem zúčastněným institucím, že už si to rozmyslel, že už má opět radost ze života a že by chtěl celý ten nesmyslný příběh skončit. Dostane odpověď, že je to možné, aby se dostavil na oddělení VB a tam se píše protokol a tím, že se to celé uzavře. Poté, co tam přijde a podepíše ten protokol, tak je přerušen vlastně ten tok toho melodramu a přijde už jenom oznámení v novinách, že tento člověk při odchodu ze stanice VB byl poražen autem a byl na místě mrtev.
1: Tak to je smutný příběh teda.
2: Je, ale je to typické pro to, co se dělo v těch 60. letech u nás.
1: Já se ještě zeptám na jednu věc a to je právě dílo Fibichovo, protože Hypodami jsme neslyšeli tu ukázku teď, ale existuje nahrávka Suprafonu mimochodem taky. Ale hraje se ještě někde na jevišti, nebo kolikrát vůbec došlo k nastudování tohohle vlastně velidíla, protože to je rozsáhlá věc.
2: Je to rozsáhlá věc, je to trilogie 3 celé večery, a to ne krátké. A bohužel musím říct, že se už nehraje. Hrávala se v Národním divadle především, jako povinnost v době socialismu, kdy vždycky na výročí Zdeňka Fibicha ji museli znovu nastudovat, alespoň jeden díl. Já jsem pamětník roku 2000, kdy Fibichovské výročí bylo zařazeno také do UNESCO kalendáře a podařilo se nám vlastně prosadit celý projekt Fibichovský. A také jsme žádali Národní divadlo, aby nastudovalo Hypodamii, protože tady byla první mezinárodní konference o melodramu a chtěli jsme těm vědcům z celého světa Hypodamii ukázat. No nakonec se podařilo, že byl nastudován pouze třetí díl Smrt Hypodamie, a to ještě s velkými problémy a neochotou moc, musím říct, ze strany Národního divadla. A vysvětlovalo se nám to tak, že to je velmi neekonomické, že vlastně jsou vytížení herci, ale orchestr, který patří opeře, a operní pěvci nemají v tu dobu co dělat a že se to prostě nehodí a že už je to staré a kdesi cosi. A tak jsme v roce 2010 spolu s dirigentem Jiřím Petrlíkem zpracovali zkrácenou verzi Hypodamie v jednom večeru. A naštěstí to, co se v těch dílech opakuje z předchozích dílů, se dalo vypustit a tak jsme se dostali k tvaru, který byl snesitelný pro jeden večer. A s velkým úspěchem, musím říct, se to provedlo jak v Olomouci, tak v Praze na Žofíně. Ale bohužel ta nahrávka se pravděpodobně nedochovala, mám ji, ale nehraje, je nefunkční, nevím, nemůžeme ji pustit.
1: Dobře.
2: No a teď jsme vlastně tím též dirigentem dělali tříletý projekt s Teplickou filharmonií, kde jsme každý rok nastudovali celý jeden díl, také koncertně samozřejmě. Hypodamia, obsadili jsme už mladší generaci, takže Hypodamii dělala například Dita Hořinková velmi dobře a celá řada dalších. Ale abychom to postavili na scénu, na to Fibichova společnost nemá samozřejmě možnosti a není divadlo, které by v současné době se s tím popasovalo.
1: Ale Fibichova společnost je v její moci teda pořádat festival a k tomu bychom teď měli říct pár slov, protože ten 29. ročník už se blíží.
2: Ano, 29. ročník začíná 4. října. Musím se pochlubit, že mým gratulačním koncertem. Takže tam budou samozřejmě v daleko větší míře zastoupení interpreti, než bývá zvykem, bude to širší a bude to taková přehlídka vlastně toho nejlepšího, co jsme za těch 30 let udělali. No a pak budou další, bude interpretační soutěž letos, další ročník a budou ještě, například jsme rozšířili svoji působnost do Plzně, také mimo Prahu. Plzeňská filharmonie s námi připravuje orchestrální koncert na 5. listopadu a pak bude ještě s Teplickou filharmonií koncert v prosincový v Praze. Takže na našich webových stránkách bude konkrétní program.
1: Teď už tam asi je, my to přetáčíme ten pořád, takže se můžete podívat na webové stránky. No, my jsme na konci skoro tohoto pořadu, i když dvě ukázky jsou ještě před námi. A to je téma Ariadny. Tak my tady máme jednu ukázku starší, jednu mladou, řekněme, tak začněme tou starší.
2: No, starší. Jiří Antonín Benda je takový nejslavnější autor těch historických scénických melodramů. Podle jeho vlastně vzoru psalo mnoho autorů, také dnes už zapomenutých většinou. Ale Bendova Ariadna a Bendova Médea se hraje dodnes. A díky tomu, že to je původně v němčině, tak ty překlady se dají modernizovat aspoň částečně a přiblížit dnešnímu posluchači. Navíc komorní obsazení orchestru a malé obsazení herecké umožňuje i scénické provedení i v našich silách, to je. A také jsme to několikrát již provedli. A musím říct, že posluchači vlastně nebrání nic v tom poslouchat to historické dílo, i když je to třeba se zastaralým jazykem. Protože když se to podá tak, jak to je přirozené, tak vlastně to přijme a nepřemýšlí o tom, jestli ten tvar slova je takový nebo jiný, ta hudba tomu vlastně pomůže. No a také v našem festivalu několikrát jsme se pustili do scénických melodramů a děláme je buď to poloscénicky, to znamená v kostýmech se vším všudy, ale na koncertním pódiu s orchestrem na scéně, anebo vyloženě tedy tradičně v divadle a s orchestrem v orchestřišti. Poslední, co jsme dělali, je právě k Bendovu výročí. Jsme nastudovali jeho Ariadnu a nechala jsem napsat takový pandán k Ariadně jako poctu Bendovi. Ariadna, ten příběh zpracovaný současnýma očima. Libreto k tomu napsala Karla Erbová, která dnes už bohužel není mezi námi, ale když jsem s ní naposledy řešila tento problém, tak vlastně jsem si ji vybrala, protože má takový, nebo měla takový moderní přístup k životu vůbec, takovou tu životní filozofii moderní ženy. A chtěla jsem, aby se podívala na ten příběh nějak nově. Což se jí podařilo, si myslím, a hudebně stvárnil toto dílo Jiří Bezděk, soudobý skladatel, který se velmi věnuje melodramu, a po skladatelích, jako je Zdeněk Zahradník a Josef Marek, těch nejplodnějších vlastně, kteří nám napsali víc jak 10 melodramů, tak v současné době je to Jiří Bezděk, který už má také asi 10 melodramů a navíc vyučuje na Plzeňské konzervatoři skladbu a vede své studenty k tomu, aby také psali melodramy. Takže tím pádem se to rozšiřuje i na tu mladou generaci.
1: Je složité taky sehnat herce pro nastudování melodramů?
2: Svým způsobem ano, i když my už dneska máme vlastně druhou generaci. Ta první ta odešla a nebo odchází, to byl Otakar Brousek, Petr Kostka, Carmen Vajla, ty jsme slyšeli, ale taky Dalimil Klapka a řada dalších. Ale spolu s nimi už začínali na začátku festivalu herci jako Petr Stach, Filip Sichra, Apolena Veldová, Marta Hrachovinová a zase dalších celá řada. Dnes nejmladší se rekrutují z vítězů těch interpretačních soutěží, takže máme herců dost. A já jsem strašně ráda, že díky té svobodě, že vlastně nejsme divadlo, ale jsme volná platforma, si můžeme vybírat herce z celé republiky.
1: A zdravíme Filipa Sichru, který je taky naším moderátorem. Tak si tedy pojďme poslechnout první ukázku Ariadny, tentokrát od Jiřího Antonína Bendy, a v hlavní roli tady vystoupí herec Petr Stach.
2: Jako Tézeus.
3: Ještě naposledy musím vidět,

Spíš tak sladce, Ariadno. Tvůj poslední, klidný, šťastný spánek. Zdá se ti zas jen o mně. Objímáš mě, má lásko. Má věrná. Ale já musím. Mám právo opustit ji. Mám právo zradit lásku. Svou lásku. Svou zachránkyni, milenku a ženu svoji.

já ničem a bídák, že mu rovno není. Vždyť chránila mne před Minoem, vyvedla mě z labirintu, s ní jsem zabil Minotaura, pro mě se i vlasti vzdala, prchla se mnou do pustiny a já bych jí zde nechal samu. Ariadnu samotnou? Na pospas hrůze, hladu, zvěři, sam? Ne, to ne, tak velkou oběť pro Atény. Vlast jsem zbavil ponížení. Teď mám doma stát se králem, což je svatou povinností. Ale i k lásce jsou povinnosti svaté.

0: ze sna mne volá.
1: Chrání, chrání svou Ariadnu.
0: Já svou Ariadnu?
1: Jen mě neopouštěj.
0: Říká neopouštěj, jak tuší.
1: Bozi, zadržte ho!
0: Ariadno!

0: Je snad to vůle osudu? Volají mne! Lodě jsou zde a čekají na mne. Záleží na mém rozhodnutí.
1: Ariadna na Naxu, melodram Jiřího Antonína Bendy v provedení Petra Stacha. No a teď, jak jste už okomentovala tu závěrečnou ukázku dnešního programu, tak to je dílo Jiřího Bezděka a to se jmenuje Ariadne, řecký mýtus. A tam účinkovat bude tedy kdo teď?
2: Tam jsou vypravěči v podstatě a je to Apolena Veldová a opět Petr Stach. Ale ukázka bude s Apolenou Veldovou.

Na tenkém stvolu noc, svítání v nedohlednu. Na tenkém stvolu noc, svítání v nedohlednu. Jediná pluje této noci loď po pustém moři. Kdo se to krade tmavomodrou tmou? Kdo se to plíží? Kdo chce neviděn, neslyšen proplout k svému domovu? Jen tiše, delfíni, jen tiše, ať nevzbudíme ani oblázek vodami chlácholený, ať nevzbudíme oblak, jenž se rodí na víčkách očí žen. Tézeus! S těmi, jimž v bitce s Minotaurem zachoval křehký život. Ještě se chvějí z té přežité hrůzy. Ještě se k sobě tisknou. Jen tiše, přátelé. Jen tiše. Jen tiše. Až za obzor spadnem, jak přes sousedů v plot, pak veselte se, co jen hrdlo ráčí. Zpívejte, křičte samou radostí, že ještě zítra zelenat se může před vaším domem strom, však do té doby tiše. A oni pluli. Plížili se tmou, jak kuna, která vyplenila kurník. V přístavu zatím bezeslovně klesly mínojské lodě ke dnu. Však kdo ví, co by vymyslel si na krutou pomstu Mínos.

0: Minuli Naxos. Nechali tam dívku plničkou nadějí. Však ona spí, znavena cestou, unavena láskou. Až ráno strhne milosrdnou masku a ona zjistí, že je příliš sama. Trochu si popláče a zítra zapomene. Že byly sliby? A kde ne? Jen tiše, delfíni, jen tiše, připlují jiní, jiným bude tančit a oni, omámeni krásným zázrakem, ji budou milovat. Pak možná ani nevzpomene, že kdysi Tézeus, hrdina stokrát slavný, v náručí též ji měl.
1: Apolena Veldová, tu jsme slyšeli v té poslední ukázce dnešního pořadu z archivu osobností v díle Jiřího Bezděka Ariadne Řecký mýtus. A já už se teď musím rozloučit s mým dnešním milým hostem, který přišel jaksi v mnoha funkcích do našeho studia, ale hlavně teď chystá festival, o kterém jsme taky hovořili a který bude v říjnu začínat.
2: Začíná 4. října a končí tuším 4. prosince.
1: A program najdete na webových stránkách, které znějí?
2: www.melodramfest.cz.
1: A tam bude taky inaugurační koncert mého dnešního hosta, protože už 30 let se zabývá právě tímto žánrem. Já moc děkuji paní docence doktorce Věře Šustíkové za to, že přišla do našeho studia a loučím se s ní a přeji zdar melodramu.
2: Děkuji moc krát za pozvání i za to přání.
3: Z archivu osobností.
4: Tohle je Klasik Praha.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu

0: starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
7: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
8: Třikrát zelená, smažák.
9: Říkej!
10: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
11: Klasik Praha. Největší hity za 500 let. Koncert bez smokingu vám přináší
12: Klasik Praha.
13: Dnes nám na Klasik Praha bude hrát světoznámý čínský klavírista Lang Lang. Časopis Time Magazine Lang Langa zařadil mezi stovku nejvlivnějších lidí planety. Díky němu začalo v Číně hrát na klavír 40 milionů čínských dětí a tento jev už má taky svůj název, říká se mu Lang Lang efekt. Lang Lang se narodil 14. června 1982 v Shenyangu v Číně. S klavírem se poprvé potkal ve 2 letech. V 5 už poprvé vystoupil na veřejnosti a v 9 vstoupil na Pekingskou konzervatoř. Krátce poté získal své první mezinárodní ocenění na 4. mezinárodní soutěži mladých klaviristů v německém Ettlingenu. O 4 roky později se Lang Lang a jeho otec přestěhovali do Ameriky a tady studovala Lang Lang na Curtisově institutu ve Filadelfii. Lang Lang vystupuje po celém světě a jeho repertoár je velmi široký. My si z něj dnes poslechneme nejprve sonátu pro klavír číslo 10, Kechl 330 Wolfganga Amadea Mozarta, která vznikla v roce 1778 v Paříži. A poté sonátu pro klavír číslo 3 H-moll, 58. opus Friderika Chopina. Ta je poslední autorovou skladbou tohoto druhu. Vznikla v roce 1844 a je věnována hraběnce Emilie de Pertis. Svými 4 větami se řídí sonátovou formou vídeňské klasiky. Závěr dnešního koncertu bez smokingu na Klasik Praha bude patřit 15. opusu Roberta Schumana, klavírnímu cyklu Dětské scény. Množství skladeb, které Schumann určil dětem a mladým, je obdivuhodné. Evidentně přikládal klavírní a vůbec hudební a muzické výchově velkou důležitost. Ovšem dětské scény nejsou na rozdíl od některých jednoduchých skladbiček takového to alba pro mládež ani trochu dětské. Jak to vyjádřil známý pianista Alfred Brendel, dětské scény zvládne jen člověk dospělý. A nemyslel tím jen interpretův věk. Dnes nám tedy bude hrát hudbu Wolfganga Amadea Mozarta, Friderika Chopina a Roberta Schumana Lang Lang a já vám přeji krásný večer.
12: Koncert bez smokingu
11: na Klasik Praha.

0: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě. Slavná auditoria.
1: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
2: Rivalita ve velkém, i tak by se dal na dálku vyjádřit žárlivě konkurenční vztah mezi dvěma největšími městy v Číně. Co městy, megalopolemi, které dohromady obývá bezmála 50 milionů obyvatel. Konkrétně v Pekingu 22 a v Šanghaji, kam se dnes vypravíme, je

ještě o 3 miliony víc. V poněkud jiném měřítku se tam proto odehrává vzájemný prestižní souboj, než co já vím třeba mezi Hradcem Králové a Pardubicemi, o Žatci a Lounech ani nemluvě. Jak se na Čínu 21. století sluší a patří, vše je tu giganticky větší než u nás v evropském skanzenu. Tady, v jedné ze dvou početně největších zemí světa, se hraje na jiném hřišti a v jiných rozměrech, než jsou ty, na které jsme zvyklí a v nich se tetelíme, ale zároveň platí, že jsme v nich jaksi uvízli. Ať tak či onak, soupeření mezi hlavním městem Číny, tedy Pekingem, a jeho hlavním rivalem Šanghají, probíhá kromě jiného i na kulturním kolbišti a v jeho rámci též mezi novými stavbami, určenými klasické hudbě, jak symfonické, tak operní. Všechno začalo na sklonku minulého století, když v Šanghaji vyrostlo velké divadlo Grand Theatre. Tvůrčí počin francouzského architekta Jean-Marie Charpentiera. Pod jehož střechou se do hlavního sálu vměstá 1630 diváků. Přicházejí sem už 30 let na koncerty symfonické hudby, ale taky na muzikály, balet či na operu, jak v našem pojetí, tak na domácí čínskou. Dá rozum, že Peking nemohl zůstat pozadu. To by tak hrálo, aby v jeho centru, kousek od náměstí nebeského klidu či zakázaného města, nevzniklo cosi triumfálnějšího, rozuměj Národní centrum pro pódiové umění, přezdívané pro svůj tvar Velké vejce, lebedící si na uměle vybudovaném ostrůvku uprostřed vodní hladiny. Psal se rok 2007, když tato stavba od architekta Paula André přivítala první diváky. A co na to Šanghaj, že by si nechala vzít vítr z plachet? Odpovědí je tamní velká opera Grand Opera, další stavební skvost, jehož zpřístupnění se celosvětově stává událostí číslo 1 kulturní sezóny 2026 až 2027. Jako první v něm už brzy zazní Pucciniho Toska v podání operního souboru benátského divadla La Fenice. My si tuto Pucciniho operu připomeneme duetem, který zaspívají Kirite Kanava a Giacomo Arachal. National Philharmonic Orchestra bude řídit Georg Scholti.

Na dvě nestejně velké poloviny rozděluje ohromnou Šanghaj řeka Huangpujiang. A právě na jejím břehu se v sousedství areálu, kde se roku 2010 konalo zdejší expo, našel prostor pro kulturu ve velkém. Během několika let mají na zdejším území vyrůst galerie výtvarného umění, muzea, kina, vzdělávací centra i restaurace. Šanghaj se snaží, aby nebyla vnímána jen v rovině obchodního a hospodářského centra, ale i jako metropole kultury. Zjevně zdejší radnici nestačí, jak vyrostlo město do výšky. Přes 100 metrů tu měří více než 900 mrakodrapů. Se svými 632 metry jim vévodí nejvyšší budova v Číně a třetí nejvyšší na světě Shanghai Tower. V tomto ohledu má tedy město splněno. A teď se rozhodlo, že půjde naopak do hloubky. Míněno tak, že se ponoří do tajů a krás kulturního dědictví, včetně operní či symfonické tvorby. Proto se stala z brusu nová stavba, nazvaná Grand Opera, čili Velká opera, srdcem kulturní zástavby, jaká se rodí na řece protékající Šanghají. Bylo třeba vybudovat něco, co si to tak říkajíc může rozdat s Národním centrem pro pódiové umění v Pekingu. Vždyť tam jsou k dispozici hned tři sály. Operní pro více než 2400 diváků, koncertní pro 2000 a divadelní pro 1040 návštěvníků. V rovině čísel tedy nepadl v Šanghaji rekord. Také zde se pod střechou skrývají tři prostory, určené ovšem, a v tom tkví rozdíl od Pekingu, nikoli k multižánrovým produkcím, ale především k provozování operního umění. Největší sál pojme 2000 diváků, střední 1200 zájemců a nejmenší 1000. Slavnostní a nepochybně velmi oficiální otevření Velké opery v Šanghaji bude už navždy spojeno s datem 17. října 2026. Opera dostává svou první příležitost necelý týden poté, kdy dvakrát zazní, jak už připomenuto, Pucciniho Toska v importovaném provedení benátským divadlem La Fenice. Na náklady se tady nehledí. Tím bude ovšem hudební horokvas pouze zahájen. Následovat bude velké show dirigenta Valerie Gergieva, který si svou bezvýhradnou podporou blízkého přítele Putina logicky zavřel cestu do Evropy, ale Číňanům, jak vidno, nevadí. Se souborem svého mariinského divadla provede v Šanghaji jak všechny symfonie Dmitrije Šostakoviče, tak Verdiho operu Aida. Z Verdiho Aidy teď zazní sopránová árie z prvního dějství v podání Renaty Tebaldi. New Philharmonic Orchestra London bude dirigovat Richard Boninch.

těm, kteří impozantní budovu Velké opery v Šanghaji navrhli, se dostanu letmo oklikou. Vede překvapivě přes Prahu. Jak je to možné? Když se ve zdejším centru architektury a městského plánování zveřejňovaly roku 2022 výsledky mezinárodní soutěže na výstavbu Filharmonického sálu Vltava, pomyslné zlato si odnesli architekti ze Skandinávie, konkrétně z Dánska. Jejich lokální konkurent, norský ateliér Snehetta, obsadil pátou příčku. Vnímali to jeho zástupci úkorně? Určitě ano, protože každý se přece účastní soutěže proto, aby zvítězil. Navíc Praha má stále v hudebním světě zvuk. Přece jen to však architekty z Osla mohlo trápit jaksi jen střídmě, neboť měli za sebou i před sebou velké počiny. Sotva roku 1989 vznikly, zvítězili tehdy překvapivě se smělým návrhem na výstavbu nové alexandrijské knihovny, vnímané nejen v Egyptě, ale po celém světě, jako nástupce někdejší ikonické knihovny, patrně nejvýznamnější na planetě v době svého vzniku, čili ve 3. století před naším letopočtem. A úctyhodné až do doby svého zničení o 10 století později. Že svým návrhem na pokračovatele této velké tradice zvítězí nováčci z Norska, to byl šok. Psal se rok 2003, když byla podle jejich návrhu zahájena výstavba jiného veledíla svého druhu, tentokrát u nich doma v Oslu. Řeč je o koncertním sále umístěném do harmonického kontextu s prostředím. To ovšem už měl ateliér Snehetta, česky Sněhová kápě či Čepice, velké renomé. Postupně otevřel své pobočky nejen v Paříži, Stockholmu či v Innsbrucku, ale taky v San Francisku, New Yorku či v australském Adelaide. A roku 2016 uspěli se svým návrhem v Číně. Stavbu Velké opery v Šanghaji pojali ve svém příznačném stylu. Také zde, podobně jako v Oslu, mohou obyvatelé města či turisté vejít s budovou do kontaktu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Ať už se dole pod střechou koná či nekoná v některém ze 3 sálů cokoliv, na přijatelně nakloněnou střechu se dá vystoupat po vlnícím se schodišti. Nepřekvapí, že vyhlídka nabízí panoramatický pohled na metropoli, o které možná ještě víc než o New Yorku platí, že nikdy nespí. Rozměrná vstupní hala doslova oslní záplavou venkovního světla, které sem proniká ohromnými stěnami ze skla. Jejich protiváhu tvoří sněhobílé stěny, jejichž prostá výmalba se snoubí s obložením z dubového dřeva, zároveň elegantním i nenápadným. Stavba celkově neoslňuje okázalým bohatstvím, vystavovaným na odiv. Naopak, jakoby navazovala na dávnou čínskou filozofii, na učení o ying a yang, na nenápadnou sílu historie a tradice. Z domácích hvězd hudebního nebe nesmí v první sezóně chybět klavíristka Yuja Wang. V čele Mahlerova orchestru mladých se v polovině listopadu 2026 představí i jako dirigentka, velící hudebníkům od kláves. A nám teď Yuja Wang zahraje první větu Allegro z koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 F-dur, dnes už též zmiňovaného Dmitrije Šostakoviče. Doprovází Bostonský symfonický orchestr pod taktovkou Andrise Nelsonse.

podklady, které jsou o zbrusu nové budově Velké opery v Šanghaji veřejně dosažitelné, mluví o velkém defilé operních večerů, které na diváky čekají od října 2026 do června 2027. O některých už byla řeč. A ještě do konce tohoto roku, jmenovitě ve druhé dekádě listopadu, se k ním přidá trojí provedení opery Růžový kavalír od Richarda Strause. Do Šanghaje s ním přicestuje početný soubor berlínské státní opery Pod Lipami, před nímž pozdvihne taktovku Christian Thielemann. Málo platné čínský kapitál si může dovolit kulturní počiny, na které se v jiných světadílech hledí zároveň s obdivem i údivem. A už teď je zřejmé, že Grand Opera neboli budova Velké opery v Šanghaji bude lákadlem pro nejzvučnější soubory, orchestry, solisty i dirigenty z celého světa. Dnešní pořad uzavřeme první ze dvou valčíkových řad ze zmiňované Strausovy opery Růžový kavalír. Skotský národní orchestr řídí Neeme Järvi.

0: Slavná auditoria.
1: Posloucháte Klasik Praha.